0: země.
1: Krásné ráno a nebo dobrou noc, už máme čtvrtek 30. července, no a léto je v polovině, dá se říci. Každopádně dnešní oslavenec je herec Arnold Schwarzenegger. Je to rakouský herec a producent, nicméně bývalý guvernér Kalifornie, nenarodil se ve Spojených státech, to je častý omyl. A

0: Ale mimochodem taky americká herečka, kterou budete znát díky seriálu Přátelé. Americká herečka, která v Přátelích hraje Phoebe.
1: Vidím žebřík. Což znamená buď povýšení, nebo násilnou smrt.
2: Já jsem šéf kuchař, nemůžou mě povýšit.
0: Úžasná scénka z Přátel, to je Phoebe, tedy chcete-li Liza Kudrow, která dnes slaví, u dámy se to neříká, tak nebudeme říkat, že 63. narozeniny. Hezké ráno, hrajeme si dál, hezky česky.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná až polojasná, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti se ojediněle objeví přeháňka anebo také bouřka. Dejte velký pozor, protože nejvyšší teploty se vyšplhají k 36 stupňům. V nížinách mimo severovýchod území může být až 38 a na horách bude kolem 28. Tolik o počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Rič Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rič Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Krásnou dobrou noc, anebo krásné ráno, dnes ve čtvrtek, kdy máme 30. července a svátek slaví Bořivoj. Bořivoj je mužské křestní jméno slovanského původu, jeho význam se obvykle v literatuře uvádí jako bojovník a Bořivoj má tedy svátek dnes. Zkrácení na toho jména je Bořek, například Bořek Slezáček. Asi budete znát, je to celkem vzácné jméno, v České republice je asi 1700 mužů nebo chlapců jménem Bořivoj, tak vám přejeme, abyste si dnešní den užili naplno a my vám k tomu dnešnímu dni hrajeme hezky česky.

0: Deník počasí. Rádio
1: Deník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná až polojasná, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti se ojediněle objeví přeháňka anebo také bouřka. Dejte velký pozor, protože nejvyšší teploty se vyšplhají k 36 stupňům. V nížinách mimo severovýchod území může být až 38 a na horách bude kolem 28. Tolik o počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
2: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
0: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Je nás tu hodně.
2: A díky vám nás tu bude ještě víc.
0: Děkujeme.

0: české písničky teď na chviličku přerušíme povídáním, ale krásným povídáním. Vrátíme se do historie, protože dnes už máme 30. července. No a 30. července, bylo to roku 1948, vybojoval Emil Zátopek první zlatou olympijskou medaili. Bylo to na olympiádě v Londýně, kde vyhrál běh na 10 kilometrů. Svého času na Blaníku jsem zpovídal legendárního sportovního komentátora Štěpána Škorpila, který řekl, že Zátopka jen tak někdo nepřekoná.
1: Ne, ne, ne. Emil byl naprosto nepřekonatelný už té své generaci. Kdo zkusil jeho trénink, tak to odnese zdravotně, čůrali krev ty hoši. Emilovi dávky byly tak neskutečné, no a tehdy byla doba. Když to vydrží Zátopek, tak chceme mít víc Zátopků, tak prostě budete trénovat jako Zátopek. A ty lidi se oddělali v podstatě fyzicky, protože tomu se nedalo. Kdo dneska uběhne stokrát na tréninku 400 metrů? 100 čtvrtek za sebou? No to by tam museli mít rovnou sanitku a dávali na koronárku jednoho nešťastníka za druhým. To by nešlo vůbec jako udělat tohleto.
0: Štěpán Škorpil, který shrnul velkou píli Emila Zátopka, tak taková vzpomínka na 30. červenec roku 1948. Teď je 30. červenec roku 2026 a my si na Blaníku dále hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 30. července. Dnes má svátek Bořivoj a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku znovu překročí 35 stupňů Celsia. Vedra budou pokračovat i v dalších dnech. Platí varování meteorologů na silnou zátěž teplem. Sportovní areál Park v Plzni hostí slavnostní uvedení do provozu nového zázemí ve sportovně rekreačním areálu. Do konce září zde navíc vznikne venkovní lezecká stěna. V Kostelci nad Orlicí v parku Nového zámku začíná v 8 večer festival Novozámecké hudební léto. U jezera Most startuje největší drum'n'bassový festival na světě, Let It Roll. Pořadatelé očekávají 20 000 návštěvníků. Hodinu popolední odstartuje rekonstrukce tržního náměstí v Liberci. A bramborářský seminář, pořádaný Českým bramborářským svazem, začíná v 9:30 dopoledne a to v místní bramborárně. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně

0: Dobré ráno a krásný celý den vám přeji. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
0: Probouzíme se do čtvrtka s datem 30. července roku 2026. V tento den přesně před 77 lety byla v Brně zahájena trolejbusová doprava. To se stalo v roce 1949. A taky byla 30. července založena chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy. To se událo před 56 lety, tedy v roce 1970. Svátek dneska slaví Bořivoj a do konce roku nám zbývá 154 dnů. Dost bylo řečí, teď už si jdeme hrát hezky česky. Tak vám přeji krásné ráno a užijte si to.
1: Hezky česky na Blaníku.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník a hodinu, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. K létu patří nejenom výlety, grilování, koupání nebo pohoda, ale má bohužel i své negativní stránky. Kromě toho, že bychom si měli dávat pozor třeba na kolách či koloběžkách, tak bychom měli chránit i své oči. Právě pro oči teplé dny představují zvýšenou zátěž. Lehce se do nich mohou dostat různé nečistoty, třeba takový píseček. Jak postupovat, poradí primářka pražské oční kliniky Neovize Lucie Valešová.
1: Pokud se do očí dostane písek, je ideální ho vypláchnout obyčejnou kohoutkovou vodou. Pokud toto nepomůže, tak je možné nazdvihnout to víčko.

Od mikrofonu Rádia Blaník vás stále zdraví Vlasta Suk. Za chvíli už vás pozvu na parádní koupačku, na místo, kde si užijete písečnou pláž, nespočet atrakcí, mořské vlnobytí a spoustu bazénů. A je to tady u nás v České republice. Já myslím, že se vám tenhle tip bude na víkend hodit. Do té doby další hezké české a tak

východní části Kozlov za zhruba 5,25 milionu. Areál u památkově chráněné chalupky malíře Maxe Švabinského by mohl sloužit třeba jako kavárna nebo pro krátké pobyty. Lidi v Kroměříži pobaví a poučí rozměrné až 6 metrů velké modely miniaturních živočichů. Na velkém náměstí se objeví na konci letních prázdnin, konkrétně ve čtvrtek 27. srpna od 3 odpoledne. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Čeká nás slunečno a také horko. Během dne bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se na jihu přes většinné oblačnosti může ojediněle objevit přeháňka anebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude mezi 31 a 34 stupni. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Jirku.
1: Já vám všem přeji krásné letní ráno, které si užíváte s Blaníkem a hezkými českými písničkami.
2: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
1: Ano, třikrát týdně vyrážíme za vámi. Přinášíme tipy na hezké výlety. Kam vyjedu dnes, to se dozvíte v dobrém ránu, které odstartuje už za chvíli. Ale v tuto chvíli vás pozvu na perfektní koupačku, jak jsem sliboval. V roli blanického krajánka jsem vypátral, kde si to užijete celá rodina. Je to Aqualand Moravia v Pasohlávkách na Jižní Moravě. Co tady mají? To mi prozradil generální ředitel Tomáš Svoboda.
3: Tak atrakce především vodní, to znamená skluzavky a tobogány, těch atrakcí dohromady je až 40. Máme tady taky 16 bazénů, oblíbené vlnobytí. Z těch tobogánů bych vypíchnul například vodní horskou drávu High Five, která má na své cestě 5 stoupáků, nebo krásný okruh Lazy River, který dohromady měří víc než 300 metrů.
1: No a k tomu nádherný výhled na Pálavu a navíc letošní novinka písečná pláž. Celou reportáž, fotky a video najdete na našem webu na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
1: No já se s vámi loučím, mějte se krásně a užijte si další vysílání Rádia Blaník. Jak jsem říkal, za chvíli odstartuje dnešní Dobré ráno.

jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo ji v slzách

život není jinačí. Bladě modře je život nadepsaný sešit.

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

tech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Tak sláva bláznivým nápadům, těm se meze nekladou. 5.55. Máme tady další den. Máme tady čtvrtek s datem 30. července. A i dneska vám na Blaníku budeme hrát hezky česky. Po šesté třeba Olgu Lounovou. Uslyšíte Petra Hapku.
1: Má krásko s přetěžkými víčky.
0: Budou i Krištof. Hezky česky na Blaníku. Celé léto. Teď je 5.56. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká jasno až polojasno a teploty budou opět šplhat vysoko. Neměříme 35 až 38 stupňů. Po celý den bude foukat jenom slabý vítr. Toliko počasí, teď je tu Monika a zprávy.
4: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
3: Meteorologové varují před vedrem. Synice ve vodě odhalí jednoduchý test. USA znovu útočí na Irán.
5: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Teploty budou ode dneška rychle stoupat. Odpoledne už může být místy až 38 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokou zátěží teplem. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země do 34 stupňů. Opatrní by měly být hlavně staří a nemocní lidé a také děti. Potřeba je dobře se ochlazovat, třeba Pražanům k tomu slouží interaktivní mapa Oáz chladu. Horké počasí láká také k vodě. V téhle můžou být nebezpečné sinice, jejich přítomnost je možná si otestovat. Stačí k tomu průhledná PET lahev, nabrat do ní vodu z přírodní nádrže a nechat ji stát půl hodiny na sluníčku. Jak rozklíčovat, co uvidíme, to už vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Pokud se u hrdla vytvoří zelený povlak, kroužek připomínající krupici nebo jehličí a zbytek vody pod ním zůstane čirý, jde o sinice. V takové vodě se raději nekoupejte. Pokud ale zůstaly zelené částice rozptýlené v celém objemu a nestoupají k hladině, jde o neškodné řasy a koupání bezpečné.
3: Sinice jsou nebezpečné hlavně pro alergiky, malé děti, těhotné ženy anebo třeba pro ty se sníženou imunitou. Oprava sloupu v Olomouci postupuje rychleji, než město předpokládalo. Dělníci tak budou moci v závěru letních prázdnin odstranit lešení, které památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO obklopuje déle než 2 roky. Technici se pak pustí do obnovy osvětlení monumentálního barokního sloupu. Americká armáda podniká další vzdušné útoky na Irán. Jde o reakci na to, že se Irán o den dříve pokusil zaútočit na americké vojenské základny na Blízkém východě. Podle iránských médií se na několika místech na jihu země ozývaly exploze. K útokům dochází po skoro týdenní přestávce. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
0: No tak dobré ráno, už čtvrteční ráno, mílovými kroky směřujeme k dalšímu prázdninovému víkendu, prvnímu srpnovému, ale dneska tady máme pořád ještě červenec, a to 30. červenec. Bořivojové mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší a zůstaňte optimisty jako Olga Lounová, bude 6.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Ja však znám tu les. Ach, krásko, s přetěžky míč.

0: Kocour se schoulil na tvůj klína Petr Habka na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak dobré ráno. No, včerejší odpoledne už zase tak úplně dobré nebylo, při nejmenším pro mě, protože si nemůžu odpustit, abych dneska nezačal tou informací, která mě včera opravdu zasáhla, protože jeho muziku mám rád. Vy už jste to asi dávno slyšeli. Rád jsem tu muziku začal mít už dávno předtím, než si ten člověk s Markétou Irglovou v roce 2008 v Los Angeles převzal toho Oscara za písničku Falling Slowly.
2: And the Oscar goes to... Excuse me. Glenn Hansard, Markéta Irglova, Falling Slowly for Months.
0: No, byla to tehdy velká sláva. Tak k té informaci. Při nehodě na motorce včera v Dublinu zemřel irský písničkář, muzikant a člověk hodně spojený s Českem. A to nejenom díky Markétě Irglové. Glenn Hansard, častý účastník českých festivalů, často měl u nás koncerty. Dokonce jste ji mohli potkat na chodníku jenom tak s kytarou, jak hrál kolem jdoucím a vůbec nic za to nechtěl. 56 let mu bylo. Příliš brzy. A toho Oscara tehdy dostali právě za tuhletu písničku. Tak si pojďme na začátku toho dnešního rána dát.

0: Falling Slowly, písnička, za kterou v roce 2008 Glenn Hansard společně s Markétou Irglovou získali Oscara. Včera Glenn Hansard po tragické nehodě na motorce bohužel umřel. Úplně blbě.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Ale teď už je před námi další den, pojďme se podívat, jaký bude.
2: Přeji vám krásné ráno a jaké bude čtvrteční počasí, tak to probereme s Šimonem Kolářem z Českého hydrometeorologického ústavu. Pane Koláři, dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno, aktuálně máme jasnou oblohu. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 21 až 16 stupňů Celsia, ale v údolních polohách klesají až k 14 stupňů Celsia.
2: Na co se připravit ve zbytku dne?
3: Zbytek dne přinese jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne se zejména na jihu území ojedinele vyskytne přehánka nebo bouřka. Nejvyšší odpolední teploty budou velmi vysoké, 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě území 31 až 34 stupňů Celsia. Odpoledne předpokládáme silnou v nížinách, mimo severovýchod území velmi silnou zátěž teplem.
2: Dnes tedy hlavně opatrně. Mockrát vám děkuji, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkujeme, zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu, tak se po ránu pořádně vyvětrejte a potom zavřít okna. A teď už Queena, I Want to Break Free na Blaníku. Je 6 hodin a 11 minut.

Půlnoční hřích na Blaníku v 6 hodin a 18 minut. Po dlouhé době nová písnička od skupiny Krištof, tentokrát teda s nečekanou parťačkou. Skupina Krištof vydala nový singl Půlnoční hřích, ve kterém si poprvé zaspívala s influencerkou, modelkou, zpěvačkou, herečkou Dominikou Aládžiou. Skladba vyšla začátkem června a je před zvěstí stejnojmenného alba, které vyjde letos na podzim, takže pokud toužíte po desce Krištof, letos opravdu nová vyjde, přestože Krištof teď si dávají koncertní pauzu. Richard Krajčo popisuje písničku jako příběh o touze, která nemusí být naplněná, o snech, které přicházejí kolem půlnoci a o emocích, které zůstávají pod povrchem. A taky musím dodat to, že Půlnoční hřích už několik týdnů figuruje i v české desítce na Blaníku. Jestli bude figurovat i v té aktuální, to si poslechněte zase zítra po 18. hodině. Zase v pátek v premiéře a potom v neděli v repríze v poledne. A za chvíli se poslechněte krátké zprávy. Teď je 6:19.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že HDP nadále roste. Slaný na Kladensku znovu vypíše tendr na kulturní centrum v bývalém okresním domě. Původní tendr letos na jaře město zrušilo, protože vybraná firma po vyhodnocení oznámila, že nemůže splnit podmínky. U jezera Most začíná festival Let It Roll, který je svého druhu největším na světě. Organizátoři očekávají na 20 000 návštěvníků. Kemp tu otevřeli už ve středu, parkoviště u letiště včera. Ve Francii dál bojují s obrovskými požáry. Plameny se ale naštěstí u Bordeaux i navzdory horkému počasí včera dál nešířily. Kvůli požárům se už muselo na 250 000 lidí evakuovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slíbou.
2: Dobré ráno. Ten další horký letní den ve čtvrtek 30. července, ale nezávisle na teplotě nebo na hodnotě na teploměrech vyráží i dneska do ulic náš krajánek. A kam to dneska bude, to se dozvíte už za malou chvíli. Za 5 minut bude 6:30. Dobré ráno.

0: Karel Gott a když muž se ženou snídá v dobrém ránu na Blaníku, ať je venku teplo nebo zima, našemu krajánkovi je vždycky prima, ráno sedne za volant, není žádný simulant.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A objevuje nová místa, klidně udělá i dobrý skutek, ať je úterý, sobota nebo čtvrtek, tak jsme si trošku zabásnili a protože právě teď je ten čtvrtek, tak krajánek Rádia Blaník vyráží na cesty. Dneska je tím krajánkem Vlastík Souk. Vlastíku, ahoj, dobré ráno. Kam to teda dneska bude?
3: Adelko Petře, já vás zdravím, přeju krásné ráno. Dneska mám namířeno zaprvé na Velehrad ve Zlínském kraji, pozvu vás do zdejší baziliky a taky do podzemí. No a pak se přesunu o kousek vedle, kde mohou posluchači navštívit sladkovodní expozici v Modré. Do vysílání se přihlásím se zajímavostmi krátce po 14. a po 17. hodině. Tak se nechte pozvat a poslouchejte. Mějte se pěkně. Ahoj.
0: To my se necháme pozvat a to my budeme poslouchat a už jsme zvědaví na ty zajímavosti, tak šťastnou cestu. Ahoj. Petra Černocká, Saxána, teď na Blaníku. Je 6:30. Dobré ráno.

0: nation.
1: Holcába, Fonon Blondes na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: Čtvrteční ráno je jako stvořené pro dobré zprávy, protože těch, jak známo, není nikdy dost, tak nám je hoďte zase do SMSky, co vám v poslední době udělalo radost, co vás potěšilo. Klidně to může být úplná maličkost, napište nám to na 63118, sdílená radost je o to větší. Co tě takhle potěšilo v poslední době?
3: Mě potěšilo, že v kinech je nový Spider-Man. Obecně mám pocit, že teď v kinech jsou filmy, na které chci jít a které chci vidět, tak z toho mám radost, protože do kina chodím moc ráda.
1: Vidíš, na Spider-Mana jsem kupoval vstupenky zrovna včera synovi, zatímco sobě jsem na stejný den a na stejný čas koupil vstupenky na Odysseu. Tak už se těším, až ji konečně uvidím, ale do IMAXu to nemá cenu vůbec.
3: Ne, to vůbec, ale já se těším, až si o tom budeme moc v pondělí pokecat.
1: Tak jo, pokecáme. Kdo má rád letní vedra, toho teď potěší Adélka určitě.
3: No to každopádně, protože dnes ty teploty budou opravdu vysoko. Dávejte na sebe pozor, protože v maximech můžou mít až 38. Na severovýchodě se budou pohybovat také vysoko, nicméně teploty tady nepřesáhnou 34 stupňů Celsia a na horách bude okolo 28. Jinak dnes čekáme slunečný den, jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru hlavně na jihu může při zvětšené oblačnosti ojediněle přijít přehánka nebo i nějaká ta bouřka.
1: No a já ještě teda připomenu ty dobré zprávy, které nám i dneska pište na 63118, protože svět je plný maličkostí, život je plný maličkostí a člověk si kolikrát ani nevšimne toho, že jste se dozvěděli informace, která vás vlastně potěšila, která vybudila ty feromony a ty hormony štěstí až úplně někam na tu horní hranici, a když člověk trošku zapátrá v té paměti, tak najednou přijde na to, že opravdu těch dobrých zpráv je poměrně dost a ty špatné to nějakým způsobem vždycky nějak hodí do kouta. Tak pište na 63118.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. S

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Standa Hluček, Petr Kotwald a Diana. Originál téhleté písničky napsal americký písničkář Paul Anka, mimochodem autor také hitu My Way od Franka Sinatry. Takhle zní ten originál Diany. No, pojďme, teď originál Diany. A takhle zní My Way Franka Sinatry, kterou pro něj Paul Anka otextoval. A říkám to, protože Paulu Ankovi je dneska 85 let narozeniny, a to 79. dneska slaví taky Arnold, božský Arný.
1: Hasta la vista, baby.
0: Který se nedávno zastavil taky v Praze. Bum. Narozeniny 78. má další velká herecká osobnost, francouzský herec Jean Reno. A narozeniny má taky člověk, který se postaral o to, že jeho nejnovější film je v pražském IMAXu vyprodaný na několik týdnů dopředu. Režisér Odyssey Christopher Nolan. A narozeniny má taky herečka, která v seriálu Přátelé stvárnila postavu Phoebe. Liza Kudrow. A já si tohle nemůžu odpustit.
2: Smraďochu, smraďochu, proč tě číčo nekrmí? A všichni!
3: Smraďochu, smraďochu, tebe nikdo neviní.
2: Moniko!
4: Páchneš jako kozel.
2: Chandlere!
5: Nejsi žádnej mázel.
2: Joey?
6: Očichu najít tě může.
2: Rachel?
7: Nevoníš jako růže.
2: Bez vás. Ne, Rosy, pro tebe verš už nemáme. Tak, dobrý refrén.
0: Americká herečka Liza Kudrow, představitelka Phoebe ze seriálu Přátelé, má dneska narozeniny. A víte co? Já to řeknu. Je jí 63. Tak si ty přátelé teď dáme. Rembrandt, I'll be there for you. Přesně ve 7:15 na Blaníku.

0: Tak to byly No Name a Prvá na Blaníku. A kdo vám bude z Blaníku zpívat v příští hodině, můžu naznačit. Bude tam třeba Vašek Necká. Zaspívat si můžete s Petrem Spáleným. Já byl kovářem. A uslyšíte i Ivetu Bartošovou. Protože hezky česky vám Blaník hraje celé léto, teď je 6.52. Rádio
1: Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká obloha jasná až polojasná a opět tropické teploty. Teploměr v maximech dneska ukáže až 38 stupňů a foukat bude slabý vítr. Toliko počasí, teď už míříme na silnice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Na Berounsku u Žebráku ve směru od Hořovic na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a policisté u srážky osobního auta s cyklistou. S kratším zdržením počítejte v obou směrech. Na Praze západ mezi Zbuzany a Třebotovem před odbočkou na Chýnice boural motorkář. I tady očekávejte potíže, na místě jsou záchranáři a policisté. A na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště mezi 3,5 a 2 kilometrem směrem z Chomutova se vytvořila kolona, počítejte tu se zdržením. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete a na řadě jsou další zprávy s Monikou.
6: Chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
0: Senát se zaměří na protidrogovou politiku. Meteorologové varují před vedry i požáry. Silničáři vypsali letošní největší zakázku. Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dnešní veřejné slyšení v Senátu se zaměří na českou protidrogovou politiku. Řešit bude její nedávné změny i budoucí kroky. Vše se koná po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Další vlna veder je tady. Vrcholit bude hlavně zítra, kdy bude rtuť teploměru atakovat 40. Podobně vysoké teploty, jaké byly před měsícem, ale meteorologové neočekávají. Vedra ale také mění průběh letních akcí. Třeba dustihové závodiště v Pardubicích upravuje sobotní program, jak říká mluvčí areálu Kateřina Nohavová.
8: První dustih odstartuje už v 9 hodin, což je pro dustihový provoz poměrně netradiční, ale zdraví koní i lidí je pro nás to klíčové.
0: Areál závodiště bude přístupný už od 8 hodin ráno. Ředitelství silnic a dálnic chystá stavbu dálnice D55 z Napajedel do Babic. Vypsalo už tendr za 9,25 miliardy. Pro ŘSD jde o letošní největší vypsanou zakázku. Se zahájením prací počítají silničáři začátkem příštího roku. Nový 7-kilometrový úsek bude podle nich stavebně velmi náročný. Fotbalisté Jablonce dnes budou doma s Varaždínem odvracet konec v pohárech UEFA. Čeká je odveta druhého předkola konferenční ligy. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy v přestřelce 2-3. Dnešní utkání začíná v 6 hodin večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: S Petrem Svívou.
10: S Adelkou vám přejeme dobré ráno. 30. července dneska máme, červenec se blíží k závěru, za chvíli se nám budou lámat prázdniny, ale ještě nám zbývají ty poslední dva dny té první poloviny, tak si ten dnešní den užijte. Bořivojové mají svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Existuje jeden druh lidí, který má vždycky radost z toho, že bude svítit sluníčko, bude modrá obloha, ano, monity samozřejmě taky, a potom je ten druh lidí, kteří mají u toho něco na střeše. Ti z toho mají vždycky velkou radost. A tenhle ten druh lidí teď může na Blaníku něco vyhrát. Tak o tom bude řeč už za chvíli. Teď je Vašek Mickář a Křídla iluzí. Bude 7. Dobré ráno.

0: Joe West a Pet Shop Boys na Blaníku. Jenom ať to sluníčko svítí, říkají si majitelé solárních elektráren na střechách, protože čím víc svítí, tím víc energie vyrobí a tím míň budou platit za tu půjčenou energii. Je to vcelku jasné, teď solární elektrárny pohánějí asi hlavně klimatizace a větráky, ale i ty soláry na střeše potřebují někdy servis a na to se hodně zapomíná. Adélka pro vás na každou středu chystá vždycky speciální pořad, jehož další díl jste mohli slyšet včera. Má tuhle znělku.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Ráno v premiéře, odpoledne v repríze, energoporadna se Solar Energy Service and Care. A včera jsme taky na našem webu radioblaník.cz aktualizovali soutěžní otázku. A když ji správně zodpovíte a budete zároveň stýr nebo stá v pořadí, tak získáte 3000 korun v hotovosti a hlavně profesionální kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun. A pokud nemáte vlastní solární elektrárnu, což se klidně může stát, ale má ji třeba váš soused nebo někdo z rodiny, tak se můžete domluvit a přihlásit se taky a uděláte dobrý skutek. Vy získáte 3000 korun na ruku a servisní kontrolu potom provedeme na zařízení majitele, to znamená toho vašeho souseda nebo někoho z rodiny. Tak se mrkněte na radioblaník.cz. Teď už Petr Spálený a kdybych já byl kovářem a za chvíli se podíváme na to teda, jak moc dneska bude to sluníčko svítit. Teď je 7 hodin a 6 minut. Dobré čtvrteční ráno.

0: bych já byl kovářem a Petr Spálený na Blaníku, no nechtěl bych být dneska kovářem, když se dívám na ty teploty, které nás dneska čekají.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Ale jak jsem říkal před chvílí, majitele solárních elektráren bez pochyby budou mít radost.
2: To rozhodně, protože dnes bude opravdu velice slunečno, bude maximálně polujasno, ale spíš bude jasno. Na jihu očekávejte k večeru ojedinělé přehánky nebo bouřky při zvětšené oblačnosti, jinak nás ale čeká opravdu typický letní den. I ty teploty budou velice vysoko, takže nikam dnes nespěchejte a noste sebou pro jistotu láhev vody, protože bude 34 až 38 stupňů Celsia v maximech. Na severovýchodě bude v uvozovkách jen 34 a na horách pak okolo 28.
0: No, majitele solárních elektráren mají většinou tu elektrárnu napíchnutou přímo na klimatizaci, takže co vyrobí, tak to rovnou utratí. Shakira a Waka Waka teď na Blaníku v 7 hodin a 10 minut.

0: A dnes je moja a vašeho Patejdl na Blaníku. Herečku Aňu Geislerovou si člověk umí představit snad už v jakékoliv roli, protože její repertoár je poměrně široký, až teda na jeden druh. Třeba film o fotbalu, ale tahle představa bude vlastně brzy naplněna, protože Aňa bude příští rok natáčet s režisérem Michalem Blaškem televizní minisérii o fotbalu. Stvární v ní předsedkyni fotbalového svazu, která je i bývalou hráčkou a trenérkou, a Aňa to včera řekla novinářům na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde večer převzala taky výroční cenu Asociace českých filmových klubů, která festival pořádá.
1: To se moc těším. Sportovní, to je skoro novinka v mém životě, bych řekla. Jak v reálném, tak filmovým. Hraju bývalou fotbalistku a trenérku fotbalovou a v současné chvíli jakoby v podstatě předsedkyně fotbalového svazu. Měla by to být komedie, ale ne úplně tak prvoplánová.
0: Adel, máš ráda Aňu Geislerovou?
2: No strašně moc. A já jsem taky. Dokonce nedávno potkala její sestru Ester Geislerovou a máme obě dvě od té doby ještě radši.
0: No to teď ještě navíc společně natočili film o svém tátovi. A já mám za Aňou Geislerovou skvělou historku. Já jsem kdysi v jednom pražském knihkupectví kupoval knížku Haliny Pavlovské někomu. A teď přijdu k té pokladně, vytahuju tu peněženku. Paní mi říká, kolik to stojí a kolik mám zaplatit, a mě ten hlas přišel povědomí. A za tou pokladnou stála právě Aňa Geislerová, která taky vydala svoji knížku a v rámci propagace ji sama prodávala. Takže já platím tu Halinu Pavlovskou a říkám, to je blbý, že nemám zrovna tu vaši, co? Že byste mi ji podepsala. No to... Já nevím, no, tak a nechcete podepsat tu Halinu, tak já ji klidně podepíšu a není to blbý. Já už tu knížku ani měl koupenou pro někoho jiného zase a už jsem ji měl dávno doma, takže bych musel zase kupovat další, no ale skvělá historka, neustále ji vyprávím. Za chvíli už krátké zprávy.

Ačko, napište nám o tom na 603 118 118. No a my se za chvíli ještě vrátíme do středy, protože to tady by byl další Pepův parťák. A kdo jim byl tentokrát, to se dozvíte už za malou chvíli. Za 3,5 minuty bude půl osmé.

0: Tady notujeme za délkou s F.A. Davidem Words na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Včera odpoledne jste si mohli notovat s někým jiným. Včera tady byl totiž další Pepův parťák, obrovský sympaťák, neustále plný historek. Potkal jsem se s ním tady u nás na chodbě. Do odpoledního vysílání dorazil totiž člověk, jehož písničky jsou opravdu ze života. Všechny jsou totiž inspirované soudními případy. Takže tentokrát byl Pepovým parťákem zpívající právník Ivo Jahelka. A došlo taky na to, že už ho pomalu přestává bavit advokacie.
1: To je pravda, že mi to přestává bavit, protože když 40, no, ještě víc let si nosíte domů problémy cizích lidí, které neustále řešíte. A vlastně to povolání advokáta je jako nesmírně stresující záležitost. Jste pořád v nějakém konfliktu s někým, s protistranou, s klientem, se soudem, s policií. Prostě neustále jste v nějakém napětí, v nějakém, řešíte nějaký konflikt. A pořád dokola. A takhle to jde a samozřejmě pak přijdou soudní spory, který byste rád vyhrál ten sport, jako samozřejmě jako to člověk nechce prohrávat ty spory, tak se na to je třeba připravovat, jednat s těma klientama, s těma lidma. Je to fakt náročné povolání a pak si lehnete večer do postele a v hlavě vám vyběhnou nějaké tyhle ty věci z těch sporů, kterou jste ještě měl, co jste měl kde udělat.

0: jaká lhůta, kde běží, co jste prošvih. A není to úplně jako na psychickou stránku věci nic osvěžujícího teda.
1: Tak a celé povídání s Ivem Jahelkou budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět opět na našem webu radioblaník.cz a taky na našem YouTubeovém kanále. A další Pepův parťák tady bude příští týden ve středu. Tohle už je Iveta Bartošová a Tři oříšky. Minutu po půl osmé. Dobré ráno.

0: John Travolta, Olivia Newton-John. Tohle je prostě klasika.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Mě teda včera potěšila jiná klasika, takhle večeřím a sáhnul jsem mimo děk po televizním ovládači, protože mám rád takové ty klasické letní filmy, hlavně francouzské komedie. A oni dávali Fantomase, toho prvního, jak tam kradou ty šperky, všechno bylo, Louis Define na jeřábu, honička v citronech. Připadal jsem si jako malý kluk, když jsem na Fantomase chodil do kina. A teď co potěšilo naše posluchače?
2: Napsal nám třeba Pavel: ahoj, koupil jsem svému parťákovi v Křečovicích u Otíka kamaráda na cestování, takže už se mnou jezdí dva plyšáci, zdravím od Volantu.
0: Plyšáci, zdravíme.
2: To je rozumný, to potěšilo i mě. Pak nám napsala Eva z Jablonce nad Nisou: dobrý den, mě udělalo velkou radost, že přijela dcera ze Švýcarska, kde pracuje, byla jsem moc nadšená.
0: Děkujeme, děkujeme, ještě někoho tam máš?
2: Ještě přidám Soniu z Aše: ahoj Petře, mě udělalo radost, že se vrátil do rádia, bez tebe to nebylo ono. Ráda hádám tajemný rok našeho života, poslouchám od 2 odpoledne, pak celý den, celou noc.
0: Je, já jsem úplně červená.
2: To je krásný.
0: Děkujeme, děkujeme všichni za všechny kolegy, samozřejmě děkuju. Tak nám pište dál dobré zprávy, co vás potěšilo. Pište na 603 118 118 a kdo má rád úporná letní vedra, toho potěší Adélka.
2: Je to tak, ty úporná letní vedra opravdu budou, bude 34 až 38 v maximech, na severovýchodě bude 34, na horách pak okolo 28 stupňů Celsia, jinak po celý den bude tu pocitovou teplotu ještě zvedat to, že bude svítit sluníčko, bude jasno až polojasno. Až k večeru na jihu se může objevit zvětšená oblačnost a ojediněle nějaká přehánka nebo i bouřka.
0: Prostě slunce dál svítí, to je taky název naší blanické hymny, která vám může něco přinést. A o tom bude řeč už za chvíli. Teď je 9 minut po půl osmé.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Nebi snad ti prominou a Petr Kolář, Petra Koláře můžete slyšet naživo 14. srpna na dalším z letních koncertů Rádia Blaník, a to v Napojedlích, ale Petra Koláře můžete taky slyšet pokaždé, když hrajeme naši hymnu Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí
2: na Rádiu Blaník.
0: No a tahle ta písnička vám může něco přinést. Já ji připomenu, takhle zní.
3: Slunce dál.
0: Ona vám totiž může přinést 5 000 korun. My jsme si tuhletu písničku nadělili před 2 lety k našim 25. narozeninám. Pamatuješ se, Adelko, co musí takový posluchač nebo posluchačka Rádia Blaník udělat pro to, aby vyhráli 5 000 korun?
4: Pamatuju, ono to totiž není vůbec složité. Opravdu se může zapojit každý, když uslyšíte tuhletu naší hymnu od pondělí do pátku, každý všední den celou, když ji zahrajeme, tak ano. Se musíte první dovolat, a to neznamená, že jste hned vyhráli, znamená to, že jste ve hře. A my vám pustíme ukázku z tahleté naší písničky, kde zpívá ovšem jenom ten jeden z těch všech interpretů, kteří se na ní podíleli, a pokud uhodnete jméno toho konkrétního interpreta, tak vyhráváte 5 000 korun. No a nebo třeba 10 000 korun.
0: Nebo 15 000 korun, nebo klidně 20 000 korun, kdyby před vámi někdo neuhádl, ale protože včera se uhádlo, tak dneska se hraje zase o 5 000, tak vám držíme palce.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Tight Fitted Lion Sleeps Tonight. Lev dneska v noci spí. Teď si vzpomínám, že vlastně v pátek to bylo, když jsem se vracel s obytňákem, tak jsem se zastavil ve Waterloo na Lvím pahorku, Lví pahorek, je u toho i krásné muzeum, kde byla svedena vlastně ta poslední Napoleonova bitva, kdy za jeden den prohrál celou válku. A vy se na to teď můžete podívat ještě v obrazové podobě, protože jsme vám včera na sociální sítě dali poslední video z obytňáku. No a v příští hodině už Lucka Vondráčková a Radim Flender. Ilona Čáková. A bude i Marie od Lucie. Hezky česky na Blaníku celé léto, teď je 7.52.
1: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska si doma rozhodně nenechte sluneční brýle. Čeká nás obloha prakticky bez mráčku. Po celý den bude jasno až polojasno. A k tomu bude opravdu horko. Naměříme 35 až 38 stupňů. Toliko počasí, teď už je tu doprava.
1: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Blaník za volantem.
0: Komplikace čekejte na dálnici D6 na Prahu. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ŘSD.
3: 15 minut ztratíte u nehody na dálnici D6 na Prahu mezi 8. a 5. kilometrem, kde se srazila dvě osobní auta a blokují levý jízdní pruh.
0: Je tu kolona zhruba na 2 kilometry. Na příjezdu do Prahy očekávejte možné problémy taky na dálnici D5 směrem z Rozvadova. Pomalý provoz a přerušovaná kolona se táhne od 5. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. A na Pražském okruhu budete poskakovat v obou směrech u exitu Ořech, naberete tu asi 10 minut. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď jsou na řadě zprávy a s nimi je tu opět Monika Holubová.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
0: Meteorologové varují před vysokým rizikem požárů. Novela zákona o paliativní péči senátem neprošla. Bráfova akademie v Třebíči upraví učebny.
5: Rádio Blaník.
0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vysoké teploty a sucho zvyšují riziko vzniku lesních požárů. Opatrnost je proto na místě v chráněných krajinných oblastech. Třeba v Českém Švýcarsku platí červený stupeň výstrahy a vyzříká mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
6: To znamená pro návštěvníky, že do Národního parku mohou vstupovat pouze po značených turistických trasách a pouze v denních hodinách. Platí samozřejmě to, co platí za všech okolností všude v přírodě, že se tam nesmí rozdělávat ohně, nesmí se tam kouřit.
0: Lidé by si měli dát pozor i na používání vařičů s otevřeným ohněm. Péče o nevylečitelně nemocné zatím nová pravidla nezíská. Senát nepřijal jejich úpravu podle novely skupiny senátorů kvůli negativnímu stanovisku etické komise Ministerstva zdravotnictví a odborných společností. Novelu neschválil ani neodmítl. K přímému odmítnutí chyběl jediný hlas. Přijetí podobné normy musí předcházet odborná právní a etická diskuze. Oprava silničního mostu TG Masaryka přes řeku Berounku v Berouně začne v roce 2029 a možná se v tu dobu obejde bez provizorního přemostění mezi ulicí na ostrově a Zborovským nábřežím. Objížďka by mohla vést přes nový silniční most, který chystá město ve spolupráci s cestáři na pravé straně D5 ve směru na Prahu. V Třebíčské Bráfově akademii kraj zlepší odborné učebny. Nové bude i zázemí pro praktickou výuku budoucích kuchařů, číšníků, cukrářů a kadeřníků. Rekonstrukce prostor střední školy přijde na víc než 77 milionů. Stavba se uskuteční tak, aby co nejméně omezovala chod školy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
7: Čtvrtek, to je takový malý pátek, říkáme si tady za délko vždycky pokaždé ve čtvrtek. Tak krásný malý pátek, krásné ráno s datem 30. července. My se za chvíli vrátíme zase k jednomu z ranních telefonátů, které tady byly před prázdninami a tentokrát to bude muž, bude to režisér, který stojí za spoustou letních komedií. A víc napovídat nebudu, víc uslyšíte sami už za chvilku. Za 3 minuty bude 8.

0: Needles and Pins a Smoky na Blaníku. A o prázdninách se vracíme k ranním hostům, těm předprázdninovým ranním telefonátům. A takhle jsem si pěkně před prázdninami popovídal se Zdeňkem Troškou.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Dneska ráno mám na lince člověka, který snad má vždycky dobrou náladu. Zdeněk Troška, dobré ráno.
2: Dobré jitro, dobrý den.
0: A ten důvod, proč vás mám dneska na té lince, je jednak, že je úterý a že máme vždycky hosta na telefonu, ale hlavně vy jste měl včera narozeniny, tak všechno nejlepší a hodně zdraví vám chceme popřát.
2: Děkuju moc.
0: Asi hlavně to zdraví, že jo?
2: To zdraví, to víte, že jo, já už nic nepotřebuju k životu, pro boha.
0: Mimochodem, jaká máte rána?
2: Já mám krásný rána, já jsem totiž ranní pták.
0: To už
2: já
0: jsem
2: už
0: slyšel,
2: strašně
0: no?
2: Od půl čtvrtý, od čtyřech, takže, ale večer zapadne slunce a je po mně.
0: Ale teď zapadá poměrně pozdě, co?
2: No, ale stejně, ale já jsem navyklej, je 8 hodin a já už ležím v posteli.
0: Máte slepice?
2: Měli. Ano, já jsem takový ten kohout, jo.
0: Kohout, který chodí spát se slepicema.
2: No, ano, ano.
0: A jste častěji teď v jižních Čechách, anebo ve svém pražském bytě? Jak to máte teď?
2: Když jsem cítím doma tady.
0: No.
2: A když je třeba, tak vždycky tak jednou za pár dní sjedu do Prahy, vybrat poštu, zkontrolovat. Ale on je tam kolega, který natáčí.
0: No.
2: Takže tam přebývá, dali vákycky vede poštu a tak.
0: Jo, a co natáčí? Něco s vámi natáčí?
2: Ne, natáčí s mojím oblíbenou herečkou a to je Monika Bellucci.
0: Ježiš, je já miluju hereč. Moniku Bellucci, no, fakt.
2: Vidíte, no, tady natáčí, takže mě podepsala DVDčko Malény.
0: To je moje oblíbená herečka, která vypadá no, celý život snad pořád stejně. Máte ten dojem?
2: Jo, přesně, máte naprosto pravdu.
0: Zdeňku, když vás mám na lince a ptám se každého, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila, teda kromě toho, že máte podepsané DVDčko Moniky Bellucci.
2: No, mě potěší hodně, hodně milých drobných zpráv, jakože zítra bude hezky, nebo že bude pršet, protože je sucho,
0: ano.
2: A potřebujeme zalít zahradu a zahrádku, takže to je jedna věc dobrá, že porostou houby májovky, jak se oteplí, ty já miluju, ty jsou výborný na bílou omáčku, že a vůbec, že se máme dobře.
0: A vaříte si sám, když jsme u té bílé omáčky?
2: Ne, tady ne, v Ošicích to vaří švagrová.
0: Aha.
2: Ano, ale když jsem v Praze, tak si vařím, no.
0: Zdeňku, ještě jednou všechno nejlepší k těm včerejším narozeninám a ještě hodně zdraví.
2: Děkuju, to je nejdůležitější. Zdraví, veselou mysl a fajn lidi kolem sebe.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Vy taky, ať se daří, naschle, děkuju.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: A podle narozenin Zdeňka Trošky a hub májovek jste asi poznali, že takhle jsme si popovídali v květnu. Tak to byl Zdeněk Troška, teď už Ilona Čáková a Tornéro na Blaníku v 8 hodin a 6 minut a za chvíli se vrhneme na počasí.

0: Písnička Zalitá sluncem, Tornéro a Ilona Čáková na Blaníku, a zalitý sluncem bude i ten dnešní den.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Mám takový pocit, že bez opalovacího krému a nějakého slunečníku nad hlavou se dneska si neobejdeme.
2: Je to tak, čeká nás opravdu horký letní den, teploty můžou vystoupat až na 38 stupňů Celsia v maximech. Tradičně bude chladněji na severovýchodě, tady můžou teploty vystoupat k 34, což bude ale taky stále velice tropický den, takže na sebe dávejte pozor, meteorologický ústav vydal výstrahu proti těm vysokým teplotám, nebo kvůli těm vysokým teplotám. Jinak, jak už si zmínil, tak dnes bude po celý den svítit sluníčko, bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru se na jihu může přidat oblačnost a výjimečně i bouřka.
0: Takže studený párek, horké pivo a koupaliště, to přijde dneska vhod. Rock Said a Dangerous teď na Blaníku v 80.

Lucie a Marie na Blaníku. Už se práší za kočárem, teda za kombajnem. Žně letos jedou jako po másle, teda zatím. Včera jsem si byl zaběhat mezi poli a nedobře jsem udělal, protože kvůli suchu to opravdu práší tak, že to vypadá, jako by na místě postavili fabriku podle starých pravidel. Díky teplému a převážně suchému počasí mají zemědělci sklizenou už zhruba polovinu obilnin a téměř 2/3 řepky. Nejrychleji práce postupují na jižní Moravě a ve Zlínském kraji a dobrá zpráva je, že práce na polích jdou od ruky, ta horší je, že samotná úroda bude podle odhadu nejspíš slabší než loni, asi o 16%, a na vině jsou jarní mrazy a následné sucho. Tak přesto ale zemědělci zatím hlásí slušné výnosy a doufají, že počasí vydrží, pokud totiž přijdou silnější bouřky, mohou sklizeně znovu zpomalit. Takhle z pohledu zemědělce neexistuje ideální počasí. Takže až dneska uvidíte na silnici kolonu za kombajnem, tak to prostě berte s nadhledem. Sklízí se. Soužně činasky a tabáček už za pár minut. Předtím tady budou krátké zprávy a potom už se podíváme na ty vaše dobré zprávy. Teď je 8 hodin a 18 minut.

0: za volantem.
1: Na dálnici D6 na 6. kilometru směrem z Karlových Varů na Prahu došlo k bouračce dvou osobních aut. Blokují jeden pruh, před místem se vytvořila téměř 5-kilometrová kolona. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem z Rozvadova počítejte s pomalým provozem. Přerušovaná kolona se tvoří v úseku od 5. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. Na dálnici D4 na 15. kilometru nepřehledněte porouchané auto, tak tam buďte pozorní. A na D1 na 11. kilometru směr Brno pracují silničáři, i tady dejte pozor.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. K tragické nehodě došlo ráno v Praze 8. Při srážce tramvaje, motorky a auta zemřel v Zenklově ulici jeden člověk. Tramvaj vykolejela a ulice bude několik hodin obousměrně zavřená. V Lišově na Českobudějovicku hořela skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se včera postupně objevovala nová ohniska. Práce na likvidaci požáru trvala několik hodin. Staré Hradiště u Pardubic chce vybudovat nové centrum obce. Nemá totiž místo pro společenský život a proto plánuje proměnu okolí obecního úřadu v náves s obchody, službami, zelení i prostorem pro setkávání. V některých místech na východě Polska se v noci rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Lidé na poli našli kráter, hasiči a policie ho zkoumají. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
4: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
5: Dobré ráno, čtvrtek 30. července, pokud nesete jméno Bořivoj nebo nějakého Bořivoje znáte, tak tomu popřejte, pokud se sami jmenujete Bořivoj, tak vám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a my už se za chvíli vrhneme na ty vaše dobré zprávy a předtím si dáme ještě trošku tabáčku. Za 6 minut bude 8:30.

0: Činasky a tabáček. Na Blaníku nedávno jsme si tady povídali s Michalem Malátným o tom, že tahle ta písnička prostě na koncertech Činasky nemůže chybět. Tak někoho potěšil po ránu tabáček, proti gustu žádný dešputát.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Někoho potěšili úplně jiné věci. Co takhle potěšilo naše posluchače v poslední době?
2: Tak třeba Modřinku z Liberce potěšilo, že berou vnoučky na kola a jedou na nové mlýny. Napsala, sehnala jsem chatku, takže to je další radost.
0: Tak si to užijte hlavně.
2: Přidám Romana z Litovle. Dobrý den, mě dělá každý den radost vaše rádio. Hodně jezdím a nedovedu si představit den bez rádia Blaník.
0: Je, děkujeme, vážíme si to.
2: A přidám ještě jednu anonymní SMSku, ta potěší tebe, Péťo.
0: No.
2: Dobré ráno, Blaníčku, mě nejvíc potěšilo, že po hodně dlouhé době dávají v televizi Sandokana. Vrátila jsem se do dětských let.
0: Mě to úplně dostalo, když jsem mu tam viděla. Já už jsem říkal, že včera mě potěšil ten Fantomas. A tenhle týden, a asi to bylo předevčírem, nebo kdy jsem najednou pustil televizi a tam byl opravdu Sandokan. Ten pravý, který prostě běžel v té televizi, pamatuju si někdy hluboko v 80. letech, ale měl jsem tričko se Sandokanem. Já si do dneška vzpomínám, že mi naši někde na nějaké pouti, kolotoči, prostě nějací komedianti prodávali trička se Sandokanem, tak mi ho tam naši koupili. Já jsem ho hrdě nosil, odmítal jsem ho prát a mám takový pocit, že mělo žlutou barvu. Ale co mě dostalo ještě víc, já jsem trošku pátral na internetu, oni se pořád prodávají trička se Sandokanem, já si ho snad koupím normálně.
2: A nemáš ještě někde to svoje staré?
0: No to nemám, to já byl malý kluk, že jo, to bych ani neoblíknul, to už bude dávno někde roztrhané. Pamatuju si, že to bylo takové to tričko s tím větším výstřihem, takový ten úzký lem ještě, jak se to kdysi dělávalo. A myslím si, že mělo žlutou barvu, ale klidně mohlo být modré. Jo, teď fakt nevím, jo, ty dětské vzpomínky jsou takové zaostalé, tam bylo důležité, že tam byl prostě ten Sandokan. Jo, takže Sandokan v televizi, to mě taky potěšilo. Děkujeme za všechny vaše SMSky, klidně nám pište dál na 600 318 118. Tohle už je Helena Vondráčková, přejdi Jordán na Blaníku v 8:30.

0: Where do you go a no mercy? Dobré ráno, Rádio Blaník. Tak se nám tady teď rozhořeli SMSky o tričkách se Sandokanem, protože v televizi se objevil najednou Sandokan a objevila se nám tahle ta zpráva i mezi dobrými zprávami od vás, zprávami, které vás v poslední době potěšily. Jaká je poslední SMSka o Sandokanovi?
1: Věrka napsala: krásné ráno, zrovna včera jsem si se sklenkou vína vychutnala první díl Sandokana a přesně jak říkáš, i já měla žluté tričko se Sandokanem s pouti v brušperku a nosila jsem ho stejně ráda a pořád jako ty, úplně se v tom vidím ještě teď, ale schovaného teda taky nemám.
0: No, já bych ho samozřejmě neoblékal, což mi nahrává k tomu, že to tričko opravdu bylo žluté, protože mám pocit, že nejvíce těch triček bylo žlutých a bylo krásné, jak už tehdy vlastně v těch hluboko 80. letech se ti světský vždycky toho chytli, když bylo něco moderní a dokázali prostě někde prostě nechat udělat kvanta triček se Sandokanem, že to prostě fungovalo. No, pojďme se teď podívat teda na počasí.
1: Dnes nás čeká horký letní den, bude 34 až 38 v maximech, na severovýchodě 31 až 34, na horách pak okolo 28, takže ani tady se příliš neschladíte. Jinak po celý den bude tu pocitovou teplotu ještě zvedat, sluníčko bude jasno až polujasno, až k večeru na jihu se může zatáhnout a může i sprchnout.
0: Já jsem si tady teď ještě otevřel mapku a zjistil jsem, že nejvíce si to vedro teda užijí zřejmě na jižní a střední Moravě a střední Čechy a Praha. Tak, držme si čepice, klobouky. Mimochodem je budeme asi potřebovat. Marie Rotrová už za chvíli na Blaníku a taky malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co je?
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Večerem zíčkaná. Večerem zíčkaná Marie Rotrová a po 9. hodině zase Tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Budeme vás hýčkat písničkami z jednoho roku a taky slovními nápovědami a vy nás na oplátku zase svými tipy a svými vzpomínkami. A tentokrát se vypravíme do roku, kdy se na jedné streamovací televizi objevil seriál, ze kterého potom vznikly dokonce i filmy. To je on.
3: Nemusíte mi vykát, žádný pane Lavický, to je úplně zbytečný, no moje lavy, vy říkejte.
4: Julda.
3: Julda ne, to je jediný, OK?
0: Hele. Více po 9. hodině. Teď minutu po 9:15 Krištof, Sima Martauzová a Hvězdáři. Yeah!

0: Jedna vzpomínka na 90. léta a Rednecks na Blaníku. A kam vás přeneseme v dnešním tajemném roce, to se dozvíte už po 9. hodině. Napoví vám opět písničky a napoví vám slovní nápovědy. A k těm písničkám uslyšíte třeba tuhle. Jediný důvod, proč se vracím si ty. Novinku měl tehdy Marek Ztracený, ale taky Xindo X. Popel a hrách a hry. A nebo Tomáš Klus. A co když to takhle nechci? A více s vašimi tipy a vzpomínkami v tajemném roce na Blaníku po 9. Teď je 8.54. Radio Blaník.
1: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
3: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká další tropický den. Naměříme 35 až 38 stupňů a obloha bude jasná až polojasná. Sluneční brýle si tedy dneska rozhodně vezměte sebou. Toliko počasí, teď už míříme na silnice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Za volantem.
3: Komplikace stále očekávejte na dálnici D6. Informace má Martina z dopravního centra ŘSD.
8: 30 minut ztratíte u nehody na dálnici D6 na Prahu mezi 8. a 5. kilometrem, kde se srazila dvě osobní auta a blokují levý jízdní pruh.
3: Provoz na příjezdu do Prahy vázne taky na D7.
8: 20 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 u Ruzyně kvůli dopravnímu omezení.
3: A opatrní buďte i na příjezdu do Prahy po D5. Směrem z Rozvadova očekávejte pomalý provoz. V přerušované koloně budete poskakovat od 5. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. Tolik doprava, jsou tu na řadě zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Na severu Čech by měl vzniknout plavební stupeň. Cestovní ruch potřebuje podle odborníků podporu. V Praze přibývá registrovaných aut.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Plavební stupeň Děčín by se mohl začít stavět na podzim 2029. Po jednání se saským ministrem a českým ministrem zemědělství a dopravy to řekl šéf životního prostředí Igor Červený.
3: 1/4 veškerých nákladů, která se odhaduje na 6 až 8 miliard, bude věnovaná právě těm opatřením, abychom byli schopni ochránit přírodu a aby ten zásah toho člověka, toho lidského díla byl minimální. V tento moment AOPK už pracuje právě na těch opatřeních. Během toho ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí v rámci společné pracovní skupiny s ministerstvem zemědělství, tak připravujeme podání EI.
2: Půjde o úsek z Ústí nad Labem po hranice s Německem a čtvrtina nákladů má kompenzovat dopady na životní prostředí. Cestovní ruch je v Česku dlouhodobě podfinancovaný. Shodli se na tom odborníci s tím, že by zástupci odvětví uvítali navýšení peněz ze státního rozpočtu. Podle některých by dávalo smysl spojit Czech Tourism s nově vznikající agenturou Czech Business, protože by se tím snížily výdaje na propagaci Česka v zahraničí. Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology. Poprvé totiž získala od ministerstva zdravotnictví akreditaci pro celý specializační vzdělávací program v oboru klinická psychologie. Zdravotnické zařízení proto posílí svůj odborný tým a rozvíjet bude i další služby pro pacienty. Klinických psychologů je v Česku nedostatek. V Praze přibylo registrovaných aut o zhruba 39 tisíc na celkové číslo 1,36 milionů. Asi 1 milion a 100 tisíc z nich tvořili k začátku letošního roku osobní auta. Nákladních bylo kolem 145 tisíc. Vyplývá to z dopravní ročenky technické správy komunikací za rok 2025. V průměrný pracovní den řidiči po Praze najezdili víc než 23 milionů kilometrů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
4: A my už jsme za délku připraveni přijímat vaše tipy a vaše vzpomínky na tajemný rok, který právě teď začíná. To znamená, že i dnes volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. No a dáme se do toho.

0: Vzájemný rok.
1: Tak to byla Leny, dcera Lenky Filipové a její vlastně první velký hit Hello, který jste poprvé mohli slyšet právě v tajemném roce. A tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Vítej, Peťo, zpátky, já tě zdravím, Ondra u telefonu.
1: Já, děkuju, rád, Ondro,
2: ahoj. Slyším po dlouhotámský době. A dneska je to určitě rok 2016, kdy mě bylo krásných 31 let. A vzpomínám na to úplně úžasně, protože to bylo skvělý období pro mě.
1: Tak Ondro, děkuju za přivítání a krásný den, ahoj.
2: Měj se, opatruj se, čauky a pozdravuj Adélku.
1: Ano, vyřízeno, ahoj, ahoj. Vyřízeno a Adélka už čte vaše SMSky.
3: Napsala nám Tereza z čekárny od doktora, ta typuje rok 2016.
1: Je, v které čekárně hrajou Blaník, že jo, tak zdravíme i pana doktora a sestřičku.
3: Potom přidám tip na rok 2017, ten nám tady poslala Lenka z Bratislavy dokonce.
1: Díky, aha.
3: A pak nám tady napsala Ivana z Jindřichova Hradce a ta taky typuje rok 2017.
1: Tak zdravíme do Blavy i do Jindřicháče a pojďme se podívat na první slovní nápovědu. 12. října tajemného roku na jedné streamovací televizi má premiéru nový český seriál, má 10 dílů z toho seriálu postupně, no, potom později vzniknul i film, teda respektive dva filmy. A tohle je ukázka z toho seriálu.
4: Nemusíte mi vykát, žádný pane Lavický, to je úplně zbytečný, no moje lavy, vy říkejte.
5: Julda?
4: Julda ne, to je jediný, OK? Hele.
1: Tak, Jakub Štáfek jako Julda, lavy, Lavický v seriálu Vyšehrad.
4: Když jsem přišel z vyšší soutěže, hrál jsem za Spartu, což se asi nikomu z vás nepoštěstí. Mám několikanásobně vyšší plat, než vy všichni dohromady. Chci být týmovej. OK? Kde kapitán?
5: Já.
4: Ty jo.
1: Vyšehrad, seriál Vyšehrad má premiéru v tajemném roce, ale kdy to bylo, to nám zavolejte na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118 a pokud sledujete tvorbu Xendla X, tak by vám ten tajemný rok mohla připomenout i jeho Popelka. Tehdy jste ji taky mohli slyšet poprvé.
6: Zase skončil flán.

jedeš na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Sofia. Španělsko-německý zpěvák Alvaro Soler, písnička Sofia, která vyšla 15. dubna tajemného roku a potom zněla celé léto.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A v tajemném roce jste taky poprvé mohli vidět seriál Vyšehrad, který měl premiéru pro změnu na podzim tajemného roku. A tohle jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Markéta Liberec.
0: Krásný den, Markéto, povídejte, jaký máte tip?
2: Mám tip 2017 a bylo mi krásných 50 let.
0: Tak já vám děkuju a zdravím do Liberce, naslyšenou.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: A vy nejenom, že voláte, ale vy i píšete, a co pak píšou posluchači?
3: Tak třeba Jana z Roudnice nad Labem, která je aktuálně v jižních Čechách, typuje rok 2016 a napověděl film Vyšehrad.
0: Díky.
3: Stejný film napověděl i Daně z Mankovic, ta taky typuje rok 2016. A napsala, pro mě to byl takový obyčejný klidný rok, jste super rádio, moc ráda vás poslouchám.
0: Já to jenom opravím, bavíme se o seriálu, jo, aby nedošlo k mýlce, protože film vzniknul potom později.
3: A pak tady máme ještě tip na rok 2015 a ten nám poslala Aneta.
0: Tak, 2015, díky, zaznamenáno 800 109 109, to už není tip, to je telefonní číslo sem do studia, které když vytočíte, tak se dovoláte mě a popovídáme si o vašem tipu, nebo to napište Adelce SMS-kou na 600 318 118 a nebo do komentářů na našem Facebooku. A pokud právě teď vstáváte, tak vám dobré ráno popřeje Tomáš Klus, protože tahle písnička je taky z tajemného roku.

0: Dobré ráno vám popřál Tomáš Klus v písničce, která se jmenuje Dobré ráno.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Teď v 9 hodin 21 minut si troufám říct, že už tady máme dopoledne, a to dopoledne v tajemném roce, ale v jakém roce jsme se to ocitli, to je na vás, abyste ji odhalili podle písniček a podle slovních nápověd. Ta první slovní nápověda se týkala seriálu Vyšehrad, který měl premiéru v tajemném roce, a tohle už jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Honza Maurer. Hlásím, že je to rok 2016.
0: Děkuju za vaše hlášení. Co jste dělal v roce 2016?
3: Šel jsem do důchodu a málem jsem se unudil k smrti, takže 2017 už jsem si hledal práci.
0: A už je to lepší teď po 9 letech?
3: Už je to lepší, no.
0: Tak jo, odkud voláte?
3: Ze zahrady na Soudole tady v Praze, trávím tady celý léto.
0: Tak krásné léto, mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Taky, děkuju moc, mějte se nádherně, naschledanou.
0: A teď SMSky.
4: Dobrý den, do Blaníčku, tajemným rokem je dnes 2017 a typuji to podle seriálu, bylo mi zrovna 1.40, to nám napsala Věra z Pardubic.
0: Díky, Věrko.
4: Přidám Katku, krásný den z Plzně do Rádia Blaník, myslím si, že dnešním tajemným rokem je 2016 a v té době jsem ještě žila v Ázii.
0: Aha, děkujeme.
4: A přidám ještě Zdeňku, i ta přidává čárku k roku 2016.
0: Tak ať žijí Pardubice, Plzeň i Zdeňka, odkud? Nevíme? Nevíme.
4: Ne, u Zdeňky to nevíme.
0: Ať je i Zdeňka, pište nám dál, volejte nám dál, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
7: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
6: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
7: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
6: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
7: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
1: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
11: Dvě
1: legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
11: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
12: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
13: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
12: Taky, ale...

0: Can't Stop the Feeling a Justin Timberlake v Tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: I tahle pecka v Tajemném roce hrála z rádia poměrně často, nebo vůbec se objevovala v éteru po celém světě poměrně často. My už jsme si dneska připomněli taky seriál Vyšehrad, který se objevil pro změnu na televizních obrazovkách jedné nejmenované streamovací televize. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radka z Horních Počernic. Tipuju rok 2016 a to jsem brázdila po pobřeží Pacifiku a v San Francisco jsem zažila Phantom Opery. No. Říkala, takže to je nádherný zážitek a krásný rok.
0: A jak jste brázdila to pobřeží Pacifiku?
3: Se synem.
0: Se synem a na nějaké takové té výletní lodi velké?
3: Ne, jednou jsme rybařili, že jsme byli na takové menší lodi, jenom pro pár rybářů a jinak jsme prostě jezdili autem a rybařili na útesech a byli tam vidry, které louskaly ušličky a cvakalo to a bylo to nádherný společenský zvířátko, takže to mám takovou krásnou vzpomínku.
0: Děkuju vám za ní, mějte se krásně, nashledanou. Adel, pojďme na SMSky.
4: Ahoj Blaníčku, myslím,

0: Že se jedná o rok 2018, byl to rok, kdy jsem úspěšně ukončila magisterské studium na chemicko-technické fakultě.
1: I zpětně gratulujeme.
0: Přidám tip na rok 2016 od Marie z Přepych, ta už byla v tu dobu 3 roky v důchodu a stejný rok, tedy 2016, podle Vyšehradu typuje i Věra, která se ten rok v září vdávala.
1: Díky, Věrko. No a pojďme na druhou slovní nápovědu. Co pak se nám stalo ještě v tajemném roce? No byla tady epidemie, ne covidu, epidemie chřipky dorazila.
2: Epidemie chřipky neustupuje, v některých regionech je naopak ještě na vzestupu. Třeba v Ústeckém kraji počet nemocných za uplynulý týden vzrostl o 7% a na komplikace související s chřipkou tam jedna pacientka dokonce zemřela.
1: Tak na začátku tajemného roku v Česku řádí epidemie chřipky, to je další nápověda 800 109 109. Napovídám telefonní číslo sem do studia, na které můžete zavolat, tipovat a vzpomínat, anebo pište na 600 318 118, anebo do komentářů na Facebooku. Teď už Kristýna a písnička z tajemného roku.

0: Henry Charles Graham, tak se jmenuje britský zpěvák, který vystupuje ale pod jménem Rag & Bone Man, a tohle byl jeho Human z tajemného roku. A pojďme na další vaše tipy. Nejdříve telefon. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, Fajovič Slídku.
0: Povídejte, jaký rok hledáme dneska?
1: 2016 rok.
0: 2016? A co jste takhle dělal v roce 2016?
1: Já jsem byl na vojnu tu dobu.
0: Aha. No tak děkuju, krásný den do Flítku místku, nashledanou.
1: Ale nevím, díky, taky majte se hezky, nech se dáří.
0: Tak ve Flítku místku se asi bojovalo v tajemném roce. Pojďme na SMSky.
2: Tomáš Klus napověděl myšce, ta typuje rok 2016 a napsala: tímto zdravím všechny do cukrárny Mlska.
0: No tak to mi taky.
2: Přidáme další tip na rok 2016, ten nám poslal David z Poličky a typuje to podle ukázky a podle písniček a napsal: pro mě to byl takový běžný rok v současném zaměstnání.
0: Díky.
2: A potom přidám ještě jeden tip na rok 2017 a ten nám tady poslal Lukáš z Černovic.
0: Tak díky, Lukáši, dělám čárku u sedmnáctky a poslední nápovědu vám ještě dlužím. 17. prosince tajemného roku byl otevřen poslední 12-kilometrový úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, čímž vzniknul nepřerušovaný dálniční tah z Prahy do Saska.
3: Praha má ode dneška přímé dálniční spojení do německých Drážďan. Trasa D8, důležitá pro obě země, se otevřela po 32 letech stavby. Přesto musí řidiči počítat s omezením kvůli nestabilnímu svahu u Prackovic. Správci dálnice o něm rozhodli před několika hodinami, když se pod estakádou u zmíněné obce znovu začala hýbat půda.
0: A takhle to tehdy okomentoval tehdejší ministr dopravy Ťok.
4: Úsek je samozřejmě bezpečný. Já bych si nedovolil pustit občany na úsek, kde bych měl stín pochybnosti.
0: Poslední úsek D8 byl otevřen v tajemném roce a to byla poslední nápověda. A vy ještě chvilku můžete volat na 800 109 109 a psát na 600 318 118, tipovat a vzpomínat.
5: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak to kecáš.
7: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
6: A co na to jeho holka?
7: Našla si jinýho. Ten mám malej.
6: No jo, zlatej malej.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Pohlédl do dálky a zvolal: Ottawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
14: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Klidná jako voda a skupina Jelen na Blaníku v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A takhle klidná jako voda byla skupina Jelen právě v tajemném roce, kdy Jindra Polák naspíval tuhle písničku. A tohle už jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Michal Smělníka. Je to byl rok 2016.
0: 2016 a jedete po D8, teď ne?
3: No, jezdím po ním často, no.
0: Dobře, co vám pomohlo nejvíc odhalit ten tajemný rok?
3: Ta dálnice právě.
0: Dálnice. A kam jedete teď?
3: Teď jako já tady po Praze rozvážím zboží a...
0: Tak šťastnou cestu. Mějte se krásně. Naschledanou. A poslední SMSky.
4: Napsala nám Zdeňka z Prahy, ta typuje rok 2017, potom nám taky napsala Dáša ze Štětí, ta typuje rok 2016 a napsala v té době jsem měla 9letého syna.
0: Díky.
4: A potom přidám ještě Zdeňka z Úsova, z Olomouckého kraje, ten nás zdraví a typuje taky rok 2016.
0: Mám zapsáno, tak si to všechno zhrneme. Vyšehrad, seriál se objevil na televizních obrazovkách v jedné streamovací televizi. V Česku řádila chřipka a byl otevřen poslední úsek D8. To byly nápovědy, které dnes zazněly a vy jste typovali roky 2015, tady mám 2016 a 2017. A dnešním tajemným rokem byl rok...
1: 2016. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tak a u tajemného roku se potkáme taky zítra, potkáme se taky v ranním vysílání po 6. hodině. Adelka má zítra volno, takže my se uslyšíme až pondělí. Adel, užij si to, ahoj, ahoj.
4: Moc krát děkuji, měj se tu krásně.
0: Kam jedeš?
4: Do Polska jedu.
0: Tak si to užij. Den dobrý. Robbie Williams teď. A Love My Life, taky písnička z tajemného roku a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem.

0: Robbie Williams, I love my life, tedy miluju svůj život na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Karel Gott, Jestli tě budu mít rád.
1: Jestli já tě budu mít rád.
0: Taky Michal David a Decibeli lásky. Taky vždycky, když slyšíte tuhle písničku, tak vidíte Alfonze Karáska, jeho poslední leč. A taky teda Jirku Langmajera, já ano. Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Což si myslím, že při čtvrtku není pravda, protože víkend už je opravdu blízko. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Budeme si hrát hezky česky a za 5 minut a malý kousíček už bude 10 dopoledne.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Počasí.
4: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud můžete, dneska vyrazte někam k vodě. Čeká nás další tropický den. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů a bude jasno až polojasno. Foukat bude jenom slabý vítr. O počasí všechno, je tu doprava.

0: Blast.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech počítejte obousměrně s kolonami. Směrem k D1 se tvoří kolona od sjezdu z D5 a přerušovaná kolona v protisměru se tvoří od sjezdu na Lochkov. Počítejte se zdržením. Na D3 na 79. kilometru ve směru na Prahu v pomalém pruhu probíhají práce na silnici. Tak tam silničáře hlavně nepřehlédněte. Na D3 mezi 72. a 70. kilometrem se pracuje v pravém jízdním pruhu. I tady dejte pozor. A pozor taky na D7 před Prahou. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ŘSD.
3: 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 u Ruzině kvůli dopravnímu omezení.
4: Chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
2: Lékaři varují před dopady horka na lidský organismus. Záchranáři zasahovali u vážné nehody na Frýdeckém Místecku. Cestovky reagují na požáry ve Francii a Španělsku. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Teploty budou od dneška rychle stoupat. Odpoledne už může být místy až 39 stupňů Celsia, zítra bude rtuť teploměru atakovat 40. Na víkend se pak hlavně v Čechách ochladí, ale pořád bude přes 30 stupňů. Lékaři varují hlavně staré a nemocné a také děti. Vedra představují velkou zátěž pro organismus, zejména pro srdce, cévy i plíce. K vážné dopravní nehodě došlo v Třinci na Frýdeckém Místecku. Po nárazu auta do sloupu elektrického vedení museli včera hasiči z vozidla vyprostit 3 ze 4 mladých cestujících. Nehoda se stala na silnici 3. třídy v městské části Oldřichovice, když 21-letý řidič nezvládl průjezd zatáčkou a vyjel mimo silnici. Silné požáry na jihu Evropy ovlivňují také cestování. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit a spolupracují s ministerstvem zahraničí. Jaké zájezdy je možné nyní stornovat, ví místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
6: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
2: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo třeba Řecko, stejně tak Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. A s velkými požáry bojují také na jihu Kréty. Z letoviska Agia Galíny museli evakuovat na 8 000 lidí. Plameny tam bojuje už několik stovek hasičů, práci jim ale komplikuje silný a proměnlivý vítr. Lesy hoří i na řeckém Peloponésu anebo na ostrově Lesbos. 3 hasiči už při hašení zemřeli. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
7: Je tady, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý
5: na Rádiu Blaník.
7: Hezké dopoledne, přátelé, za minutku a kousek už bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat a navážeme na zprávy, protože bude řeč o vedrech a taky o ohni. Slyšíte tu sanitku? Tady se asi něco děje, doufejme, že nic vážného. Přátelé, Karel Gott, Jestli tě budu mít rád, to je první píseň této hodiny, tak jdeme na ní. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Skupina Tým na vlnách Blaníku. Jak zaznělo ve zprávách a jak cítíte jistě všude kolem, zažíváme další vlnu extrémních veder. Teploty mohou dnes vystoupat na 39 a zítra až přes 40 stupňů. No, meteorologové říkají ke 40, ale znáte to, možná je všechno. Reagovat musí úplně každý, i České dráhy. Tady je jejich mluvčí Nikola Moravcová.
1: S ohledem na varování Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami až 39 stupňů doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Situaci pečlivě vyhodnocujeme. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
0: Tak a pokud opravdu nikam nemusíte, můžete být doma, trošku se chladit, tak to je asi dobrá volba. Tohle jsou Queeni, Heaven for Everyone. Na Blaníku.

Lenka Filipová, jenom blázni se radujou. Lenka zažila na přelomu roku takové zdravotní lapálie, ale vypadá to, že už je v pořádku, což jsme všichni strašně rádi. Také vydala nový single v dubnu, Norské dřevo, které pro ní složila dvojice Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová. Občas ho na Blaníku hrajeme taky. No a jak tak koukám, tak Lenka taky koncertuje. Teď má teda asi evidentně dovolenou, tak ať si ji hlavně užívá. Ale 23. srpna už zase čapne do ruky kytaru a bude hrát konkrétně v Brně. Tak, pojďme dál. Otavan, Hands Up za chvilku, taky Kabáti, Vaby Daněk, na vlnách Rádia Blaník.

0: Babi Daněk, píseň, co mě učil listopad. To je vyloženě taková táborákovka, co?
1: Písničky táboráku.
0: Teď asi úplně není moudré rozdělávat táboráky, protože když se nám ty teploty šplhají ke 40, tak je lepší nic nezapalovat. O to víc se hodí, že my na Blaníku máme písničky k táboráku a táborák k tomu vlastně vůbec nepotřebujete. Nepotřebujete ani kytaru, protože my vám ty písničky zahrajeme v originále tak, jak se sluší a patří. A navíc přihodíme i jednu živou, exkluzivní v podání Honzy Nedvěda mladšího a Vojty Nedvěda, tedy mladých Nedvědů. Oni je pro nás natočili a my vždycky každý prázdninový víkend jednu takhle vypustíme do éteru. A opět se tak stane v sobotu a v neděli. Přátelé, v sobotu i v neděli máme mezi 18. a 19. hodinou písničky k táboráku. A kdyby se vám to hodně zalíbilo, tak můžete potom pokračovat na našem bratříčkovi, na Českém Blaníku, protože tam máme písničky k táboráku potom od 7 až do 10 večer. Takže můžete vlastně celý večer strávit s kytarou a ohněm, ale vlastně bez kytary a bez ohně, pouze s tou úžasnou atmosférou. I to je Blaník.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: A budeme si dál hrát za chvilku Falco, Out of the Dark.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sarah Connor na vlnách Rádia Blaník. My vám ale hlavně hrajeme hezky česky a v tom budeme pokračovat. Následující hodinu začneme tak jako obyčejně.
1: Obyčejně se mi vlasy kroutí a obyčejně mě...
0: Petra Spáleného v éteru Blaníku vystřídá Jakub Smolík.
2: Prý chlapy nebrečí, jen v pohádkách se lásko má říká.
0: A dojde i na mladší generaci. Tereska Mašková nám zaspívá.
3: Tak dívej se na mě, jsem to já.
0: Je to ona, růžová a úžasná Tereska. My jsme Blaník, za chvilku vás čeká počasí, doprava a zprávy, podání naší fenomenální redakce a hrajeme vám hezky česky celé léto. Za 6 minut a malý kousek už bude 11 dopoledne a i čtvrtek.
4: Rádio Blaník. Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká nebe prakticky bez mráčku. Obloha bude po celý den jasná až polojasná. Sluneční brýle si tedy rozhodně vezměte sebou. A teploměr v maximech ukáže až 38 stupňů. O počasí všechno, míříme na cesty.
7: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Blaník za volantem.
6: Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech počítejte obousměrně s kolonami. Směrem k D1 se tvoří kolona od sjezdu z D5 a přerušovaná kolona v protisměru se táhne od sjezdu na Lochkov. Pozor si pak dejte taky na dálnici D3. Na 79. kilometru směrem z Českých Budějovic na Prahu ve stoupacím pruhu probíhá údržba vodorovného značení. Na D1 na 53. kilometru nepřehledněte nepojízdné osobní auto a dálnice D11 hlásí na 32. kilometru směrem z Hradce Králové na Prahu. V pravém pruhu tu leží krabice. I tady dejte pozor.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
8: Ministr Plaga se znovu vyjádřil ke změnám školní docházky. V současných vedrech trpí zvířata. V Polsku řeší dopad střely na pole. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem to řekl ministr školství Robert Plaga. Údajná úspora 50 miliard korun, o které mluvil Tomio Okamura, je podle něj nereálná. Vysoké teploty zvyšují riziko přehřátí také u zvířat. Chovatelé by proto měli upravit péči tak, aby jim pomohly horké dny zvládnout co nejlépe. Pokračuje mluvčí státní veterinární zprávy Petr Vorlíček.
9: Chovatelé by měli v horkých dnech zvířatům zajistit dostatečné napájení a v rámci možnosti je také chránit před přímým slunečním žárem. Riziková je také přeprava zvířat.
8: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani cestující se psy, kočkami i jinými domácími mazlíčky. V léčebně v Luži na Chrudimsku zemřel známý botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informoval o tom Chrudimský deník, kterému to potvrdil ředitel léčebny. Biolog a někdejší dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady Václav Větvička patřil ke známým popularizátorům říše rostlin. Střela, která dopadla na východě Polska, byla zřejmě ruská. Uvedl to premiér Donald Tusk s tím, že chce mít větší jistotu o jejím typu a také o tom, kdo ji opravdu vyslal. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha už dříve uvedl, že se jednalo o ruskou raketu H-101. Zhruba 10-metrový kráter našli po dopadu střely polské úřady v poli. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
5: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Tak jste to slyšeli sami, pan Větvička už mezi námi není. To já jsem měl strašně rád. Ten věděl úplně všechno. No, ti nejlepší odcházejí brzo, to víme, i když 88, to je krásný věk. Pojďme si radši hrát, přátelé, zvesela. Petr Spálený, obyčejný muž, tak pojďme ji věnovat panu Větvičkovi. Hezké, stále ještě dopoledne na vlnách Rádia Blaník.

0: Tak Čaba neblázní, zpívají Eláni, Jožoráš. A teď už je čas přivítat Péťu Slívu, který objevil další zlaté české ručičky a prý budeme farmařit.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janem Valeškou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy stojíte za projektem Farmářská škola. Co je Farmářská škola?
4: Farmářská škola je v dnešní době vyšší odborná škola akreditovaná u MŠMT. Jejím záměrem je vzdělávat novou generaci zemědělců, kteří chtějí hospodařit takzvaně ekologicky, respektive v režimu ekologického zemědělství a chtějí spravovat krajinu, pečovat o ní v souladu s přírodou, lidmi, zvířaty. Velmi jednoduše řečeno.
3: Jak vám to jde? Hlásí se?
4: V současné době máme tři plné ročníky, zhruba 140 studentů. Každý rok se nám přihlásí mezi 30 až 50, takže na to, že jsme vlastně téměř nová škola, protože teprve letos jsme měli první absolventy, tak si myslíme, že to jde dobře.
3: A co ti absolventi teď dělají, že se ptám?
4: Absolutoria jsme měli zhruba 3 týdny, měsíc zpátky, takže předpokládám, že teď se rozkoukávají. Nicméně někteří z nich už sami hospodaří nebo spolupracují s farmami, na kterých předchozí 3 roky takzvaně stážovali. Protože naše škola je specifická v tom, že 70% studia se odehrává v praxi přímo na farmách.
3: A čistě teoreticky, když už jsem třeba mladý farmář, který má svou farmu a chci se něčemu přiučit, tak i tak se můžu k vám přihlásit?
4: Ano, ta možnost tady je, nicméně je potřeba se vlastně zavázat k tomu tříletému studiu, protože si myslíme, že naučit se hospodařit alespoň základně minimálně 3 roky vyžaduje, ale nabízíme možnost i pro lidi, kteří již hospodaří a nějakou zkušenost mají a třeba chtějí začít hospodařit ekologicky a nevědí, jak na to. Tak právě k tomu je naše studium určeno. Navíc od letoška budeme nabízet kratší jednoroční cykly základů ekologického zemědělství a pokročilého studia ekologického zemědělství.
3: Co se u vás teda vlastně naučím?
4: V principu se naučíte všechno od základů zemědělství, to znamená základy půdoznalství, jak s půdou pracovat, jaké půdní typy, co je půda. Následně v teorii se učíte základy hospodaření, jak polního pěstování, tak řekněme zelinářské produkce, která je u nás jako nejvíc žádaná, protože spousta našich studentů si představuje svoji kariéru v zelinářství, nicméně naučíte se i základy chovu zvířat, základy péče o krajinu a samozřejmě v, řekněme, podnikové hospodářství, jak vést svoji vlastní farmu. Každý ten ročník je vlastně velmi jiný a snažíme se vycházet z těch přáním a potřebám.
3: Je teď ještě čas přihlásit se do toho, řekněme, zimního semestru?
4: Teď máme otevřené přihlášky do prvního ročníku, stále ještě, nicméně škola začíná standardně středoškolsky od 1. září a je potřeba si ještě najít svoji farmu, kde budete skutečně na svoji praxi, takže už se ten čas krátí, ale přihlášky stále ještě otevřeny jsou.
3: A předpokládám, že fungujete někde na internetu, tak adresa je?
4: farmarskaskola.cz, tam najdou zájemci veškeré informace, jak o tříletém studiu, tak i o těch kratších cyklech.
3: Tak já vám teď moc poděkuju, zůstaňte mi ještě na lince, popřeju vám, ať se vám daří, hodně nových farmářů a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Já taky děkuju, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, ty jsi pašák, zase si je objevil a tady je Slza. Ticha na vlnách Rádia Blaník. Kdo byl v Mariánkách v pátek na našem dalším letním koncertě, tak ví, že Slza i naživo umí. Ale teď si je dáme studiově na Blaníku.

Irene Cara, Flashdance na vlnách Rádia Blaník, filmová písnička. Dostala za ní Oscara, Irene, představte si to, v roce 1983. No a Irene ta nás opustila už před 4 lety, respektive 4 roky to bude přesně 25. listopadu. Za chvilku Jakub Smolík, Prý chlapi nebrečí, a taky Fjordalízo nebo Tereza Mašková, Dívej se na mě. Posloucháte Rádio Blaník.

neb, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Tereska Mašková i Tereska zpívá v naší písni Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A vy už určitě víte, že na tuhle písničku my v éteru Blaníku čekáme. Až zazní, tak je na vás, abyste jako první zavolali na číslo 800 109 109, dovolali se a potom věděli, kdo pak nám to zpívá. Já nebo moje kolegyně Iva Lecká, případně Péťa Slíva nebo kdokoliv jiný, kdo tady zrovna je za mikrofonem, tak tomu, kdo se dovolá první po doznění písně Slunce dál svítí, pustí posluchači ukázku a zeptá se, kdo pak nám to zpívá. Naposledy jsem pouštěl ukázku předevčírem. Takhle to dopadlo.
2: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
0: Miluško, jde o 10 000 korun. Tak povídejte.
3: Myslím si, že to je Kateřina Marie Tichá.
0: To si myslíte, že to je Kateřina, jo? A Miluško, těch 10 000 by se vám hodilo?
3: No, to mě povídejte.
0: Jo, tak víte co, já vám je pošlu teda. Máte pravdu, je to Kateřina Marie Tichá, vy jste skvělá teda. Je skvělá Miluška a už má 10 000. No, teď hrajeme o 5 000, protože Miluška uhádla, už to bylo jako jackpotové, že ono se to zvyšuje, když někdo neuhádne, tak se těch jeho 5 000 dává k dalším 5 000 a takhle to může narůst až do nebe třeba. Ale teď hrajeme o 5 000. Přátelé, čekejte na píseň Slunce dál svítí, pořádně si tu písničku nastudujte, ideálně na YouTube, kde máme videoklip, jo. Blaník 25, Slunce dál svítí, a tam všechny ty interprety uvidíte i, jak to ve studiu naspívávali. Tak já vám budu držet palce. A kdo ví, třeba ta písnička zazní dnes nebo zítra. No, musíte prostě pozorně poslouchat a hlídat to.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak a za chvilku Václav Neckář, Lékořice.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdete

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Zpěvačka Pink a Try na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já jsem nedávno narazil na video, jak Pink zpívá na koncertě Bohemian Rhapsody od skupiny Queen. A musím vám říct, že jsem lepší provedení, procítěnější a podobnější Freddie Mercurymu ještě vlastně nikdy neviděl, a to je Pink žena, jo. Ale ona měla i tu žlutou bundu ikonickou z Wembley, jo, a z toho turné Magic z roku 1986. Tak to mě nadchlo. Tak kdybyste na to někde narazili nebo neměli co dělat u internetu, tak se na to mrkněte, protože za mě absolutní bomba. A to už je asi 10 let staré, no tak ke mně se dostávají věci pomalu. Budeme si dál hrát, co vy na to? Hezky česky? Tak jsme dohodnutí, mezi 12. a 13. máme českou hodinku, to je jasné. Takže dorazí Jelen.
1: Hodiny se zastaví a v 9.30 pondělí.
0: Hodiny se na chvilku zastaví, zaspívá i Lucie Bílá.

0: Žádný nůž, žádná sekera, jenom pohoda na Blaníku mezi 12 a 13. Česká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude poledne. Rádio
1: Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná až polojasná. Odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a postupně se ojediněle přidají také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty budou zítra vysoké, došplhají mezi 36 až 39 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
2: Přijďte se osvěžit, tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D4 na 80. kilometru směrem od Písku na Prahu došlo k nehodě. Provoz je tam částečně omezený, buďte opatrní. V Praze ve Strakonické ulici na úrovni Malé Chuchle směrem z centra havarovalo osobní auto s dodávkou. Levý pruh je neprůjezdný, kolona tady má přes kilometr, počítejte se zdržením. A na dálnici D11 na 10.5 kilometru směrem do Hradce Králové stojí porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Do Čech a na Moravu dorazily tropy. Česká ekonomika je v dobré kondici. Neznámý útočník napadl v Jablonci dvě ženy. Dobré poledne, jsou tu horké zprávy a vítá vás Hanka Koterová. Do Česka se vrátilo tropické počasí. Na většině území budou dnes a zítra teploty stoupat vysoko nad 30 stupňů, místy až k 39 stupňům, což může mít vliv i na železniční provoz. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
6: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
5: Při plánování svých cest ale sledujte radši aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Tuzemská ekonomika podle předběžného odhadu ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla. Růst o 2% podpořily hlavně vyšší útraty domácností a větší poptávka po českém zboží v zahraničí. Podle statistiků k výsledku nejvíc přispěly průmysl, doprava a ubytování a pohostinství. Policie vyšetřuje zatím dva případy přepadení žen v oblasti Mšena na Jablonecku. Po pachateli pátra a žádá o pomoc i veřejnost. Kriminalisté nevylučují, že pachatel útočil ve více případech. Vyzývají proto případné další oběti, aby se přihlásili na linku 158. Dělníci zrekonstruují svatojánský most v Litovli. Do cenné historické stavby totiž zatéká voda. Památka patří k nejstarším mostům v republice a podle památkářů je pravděpodobně i nejstarším kamenným mostem na Moravě. Po dobu oprav do konce listopadu bude most pro auta uzavřený. Tolik zprávy a u mikrofonu je zase Pepa Černý.
7: Je tady zase, děkujeme moc, Hanko.
0: Pepa Černý
4: na rádiu Blaník.
7: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku je to tady. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. I když teď to trošku změníme, my si budeme hrát pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. Za malou chvilku se podíváme s Lukášem Valentou na další kontrolu solárů. Taky se podíváme na hudbu na Vinicích a potom přijde Iva Lecká a s tou probereme čokoládu. Protože čokoláda, to je takové koření života, že? A navíc obaluje nervy, se říká. A tohle je Argema, tohle je ráj. Krásné poledne a dobrou chuť.

0: Takže toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
1: Tak kam to bude?
2: Na Bouzov?
1: Na Křivoklát?
2: Nebo na Karlštejn?
1: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Aneta Langerová a Voda živá na vlnách Rádia Blaník. A ty?
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: To už dobře znáte, energoporadna Adély Zahradničkové každou středu na Blaníku. A dneska je čtvrtek, to znamená, že my se ohlédneme za tím, co vyzkoumal Lukáš Valenta v terénu. Víte, my máme takovou hru na našem webu radioblaník.cz. Vy tam můžete vyplnit formulář a získat úžasnou věc. Jednak 3000 korun na ruku a hlavně profesionální kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun. A na další takovou kontrolu vyrazil právě kolega Lukáš Valenta. Lukáši, já tě vítám, zdravím a povídej.
2: Dnes jsme vyrazili do Šestajovic za panem Dvořákem.
3: Takže fotovoltaickou elektrárnu máme 3,5 roku, jsme s ní velmi spokojeni. Právě se blíží termín, kdy je potřeba udělat údržbu, takže výhra nám přišla velmi vhod. Velmi za ní Rádiu Blaník děkujeme.
2: A jak proběhla servisní prohlídka, to nám už poví Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care.
4: Za nás jsme tady v podstatě nenašli ani v rozvaděči fotovoltaiky, kde jsme hledali přepěťovky, které byly tam schovaný, tak nebyl jediný problém. A v podstatě se zkontrolovali hlavně papíry kvůli revizní zprávě, kdy vlastně nejdýl do 4 let je potřeba ji aktualizovat, záleží jaký datum nebo co tam ten revizní technik původní napsal, protože byly případy, že se psali i 2 roky nebo 3 roky, ale ta norma se dost pravděpodobně bude stejně zpřísňovat.
2: Čili i tady proběhlo všechno v pořádku. A pokud i vy chcete zkontrolovat solární elektrárnu od profíků, přihlaste se do naší hry na radioblaník.cz.
0: Lukáši, moc krát děkujeme, ale pozor, vy si možná říkáte, že já nemám solární elektrárnu a to vůbec nevadí. Vy můžete přesto vyhrát. Vy dostanete ty 3000 na ruku a pro někoho jiného budete mít právě tu kontrolu. Třeba má solární elektrárnu, já nevím, váš tatínek, nebo vaše dcera, nebo syn, nebo soused, nebo jenom kamarád. To je fuk. Jak říkám, přihlašte se v každém případě, pokud znáte někoho, kdo má solární elektrárnu, i pro něj můžete vyhrát a vám to přinese aspoň ty 3000. Tak to je Solar Energy Service and Care a Rádio Blaník.
1: Energoporadna Rádio
0: A teď už je tady skupina Jelen a Magdalena. A je přesně 12.12, to je magické. Tak krásné poledne s Blaníkem.

přátelé, zrovna Buty na hudbě na Vinicích nehrají letos, jo. Ale Tata Boys ti tam hrají. A nejenom oni, ale taky David Koller, koukám Adam Ďurica, Kateřina Marie Tichá, taky Olympik i Čechomor. Těch termínů a těch míst, krásných míst. Já úplně vidím, jak třeba Iva Lecká by vyrazila na hudbu na Vinicích, tam by si dala tu sklenku toho vína, vzala by si ten klobouk, nasadila brýle a užívala si hudbu a potom... Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omám. Se jí z těch přímek začaly stávat zatáčky, ale to vůbec nevadí, to k létu patří, přátelé. Hudba na Vinicích, podívejte se na web hudbanavinicích.cz a už je tady Iva Lecká a ukazuje, já tě podříznu.

0: A Radek Tomášek a boxer. A tady je boxerka teďka.
1: Čekala jsem tuto narážku. No ale já se asi v boxera proměním teda, nebo v nějakého dravce se proměním.
0: Co pak se děje? Tobě vadí to vedro zase?
1: Ne, mě vadí ty tvoje boty a ponožky, co jsou v kuchynce. Co to je, Pepo?
0: Jsou moje boty a ponožky,
1: Pepo,
0: no.
1: Pepo, jak je tohle možné?
0: Já chodím prostě občas bos.
1: No.
0: Přátelé, teda ne do práce, sem přijdu v botech, ale tady sezu, proč bych tady chodil v botech, když je tady 40 stupňů. Ale ne, je tady asi 28 v tuhle chvíli ve studiu. A před chvilkou přišla Ivalecká, otevřela dveře a říkala: "Ty jsi se zbláznil?" Proč, Ivuško, co pak se děje? Proč tady máš takový vedro? Teď tady je klimatizace, proč se to nezapneš? Říkám, no protože já mám rád teplo. Tak jsi blázen a práskla dveřma a odešla.
1: No tak
0: a
1: jako.
0: Teďka předpokládám, že si to zapneš, že jo, tu klimošku.
1: No ale já pozor, já mě klimatizace vadí, jo, to jako
0: a
1: není o tom, že
0: dělat?
1: Já ji mám ráda, ale já to dělám fikaně, Pepo.
0: No, jak
1: já
0: děláš?
1: Si to na chvíli vyklimatizuju,
0: no.
1: Rozumíš, třeba během dvou písniček,
0: no.
1: Potom otvírám okno, ono se mi to tak jako promíchá, no. Rozumíš, a pak znova, takhle já to opakuju, já tady nadřu celý odpoledne, si myslíš, že tady sedím jenom jako?
0: Ne, to by vůbec ne, no. Já si myslím, že se tady
1: nadřeš. Já tady lítám, klimatizuju, vařím kafe, já to je náročný.
0: Přátelé, já jsem teď dostal krásnou zprávu k těm vedrům, jo. Představte si, že kvůli teplotám nad 38 stupňů, právě teď české e-shopy kompletně stoply expedici čokolády a jiných potravin, aby se to v těch boxech, když je to zavřený, aby to nežluklo, aby se to neskazilo a ta čokoláda, aby se neroztekla.
1: A co je na tom za skvělou zprávu?
0: No jakože je zajímavá.
1: Jo, tak zajímavá je, no. Ale taky logická, Pepo, víš?
0: Je logická, no.
1: No.
0: Víte co?
1: No nic.
0: To ona, Iva, vám za chvilku vysvětlí spoustu logických jako věcí a témat a tak. A kabáti budou a pohoda tady zavládne.
1: No,
0: mějte
1: pohoda
0: se krásně.
1: Bude, ano.
0: Je den malého juchu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat? Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla,

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě, nečekuj.

0: Kde kdo je dál, zpíval Petr Kotwald na Blaníku v hodině českých písniček, ale to nám tímto končí. No ale české písničky to budou dál. Jsme na Blaníku, hrajeme hlavně hezky česky, tak za chvíli Krištof. Dáme si i vyznání Petra Koláře. Snídani v trávě.
1: Snídani v trávě, teď právě prostřeno.
0: Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku startuje odpoledne na Blaníku. Já jsem Iva Lecká a budu s vámi až do 16 hodin, tak zůstaňte na ladění. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí. Rádio Blaník.
3: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno až polojasno. Odpoledne ale od západu začne přibývat oblačnosti a postupně se ojediněle přidají také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty budou zítra velmi vysoké, mezi 36 až 39 stupni. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na Pražském okruhu na 21,5 kilometru ve směru od letiště za sjezdem z dálnice D5 vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. S pomalu jedoucí kolonou počítejte už od 5. kilometru dálnice D5. Na dálnici D4 na 80. kilometru směrem od Písku na Prahu došlo k nehodě, provoz je tam částečně omezený. A ve Strakonické ulici na úrovni Malé Chuchle směrem z centra havarovalo osobní auto s dodávkou. Levý pruh je neprůjezdný, kolona má asi kilometr. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Zásobníky plynu se plní pomaleji než loni. Jiskry z lisu zapálily pole u Třebechovic. Přeshraniční e-recepty jsou v kurzu. Pěkné odpoledne přeje Hanka Koterová, jsou tu zprávy. Doplňování zásob plynu je letos výrazně pomalejší. V červenci ho v zásobnících bylo o třetinu méně než loni. Může za to větší čerpání zásob během zimy a vyčkávání obchodníků kvůli dění na energetickém trhu. Nedostatek plynu pro nadcházející zimu ale podle ministerstva průmyslu nehrozí. Hasiči i meteorologové varují před rizikem požárů. V těchto horkých dnech může přibývat požárů, třeba i na polích, kde pokračují žně. Včera hasiči už zasahovali na Královéhradecku, kde na pšeničném poli v Nepasicích u Třebechovic pod Orebem schořelo 10 hektarů a lis na slámu. Škoda je 1,5 milionu korun. Zájem o přeshraniční e-recepty roste. Jen za letošních 7 měsíců jich tuzemští lékárníci vydali víc než za celý loňský rok. Službu využívají turisté i lidé pracující po Evropě. Podrobnosti přidá ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
10: Vyzvednutí léku v zahraničí zůstává spíše řešením nenadálých situací, jako je zapomenutí léku nebo náhlá zdravotní indispozice. Navíc si pacient musí léčivý přípravek v zahraničí uhradit a náhradu nákladů následně řešit se svou zdravotní pojišťovnou. Zahraniční pacienti do českých lékáren přichází převážně s polskými e-recepty. Čeští pacienti nejčastěji využívají službu v Chorvatsku a Polsku.
9: Já ještě doplním, že přeshraniční výměna e-receptů funguje s některými státy pouze jednosměrně. Například v Chorvatsku si Češi své recepty vyzvednou, Chorvati u nás ale ne. Ministerstvo vnitra zastavilo řízení s fotbalovou Slávií. Dosud uložené pokuty a tresty považuje za dostatečné, další sankce neudělilo. Při květnovém pořádání derby se Spartou vnikli na hrací plochu fanoušci a napadli hráče i fanoušky Sparty. Zápas, ve kterým Slávia mohla oslavit mistrovský titul, se nedohrál. Tolik zprávy a na vás se těší Iva Lecká.
2: Iva Lecká
8: na Rádiu Blaník.
0: Je to tak, já vám přeji krásný dobrý den, přátelé, odpolední vysílání je připraveno, probereme řadu zajímavých témat, to už tady nastínil Pepa a fakt teda si nevymýšleli, jo, výjimečně. Nabídnu taky oblíbené rubriky a hlavně spoustu hezkých písniček. Tak užívejte odpoledne s Blaníkem, ať už jste kdekoliv, a začínáme s Ivetou Bartošovou.

0: Tým a Severanka na Blaníku 10 minut po 13. hodině. No a my se teď vypravíme na cestu. Cestování po Česku, to je jedno velké téma. Jaká je letošní sezóna tady u nás v České republice? To zjišťovala Sára Voldánová.
1: Hezký den, letní prázdniny jsou v půlce a zatím to vypadá, že cestování po Česku příliš netáhne. Podle dat Asociace hotelů a restaurací byla průměrná obsazenost v červenci zhruba 65,5%. Rozdíly mezi jednotlivými destinacemi jsou ale výrazné. Kvůli teplému počasí lidé nejčastěji míří do hor, menší zájmy naopak o velká města. Tomu rozumím. Obzvlášť Praha označuje letošní sezónu v porovnání s těmi předchozími za vyloženě špatnou. Pro letošní sezónu je ale napříč Českem typické také to, že se pobyty zkracují a lidé se rozhodují až na poslední chvíli. Při výběru ubytování proto často požadují výhodné storno podmínky. Hosté také více využívají slevové akce a šetří na jídle i pití. Mezi dalšími požadavky přibývá možnost cestovat se psem, dobíjení a úschova elektrokol a nepřekvapivě také klimatizace. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc děkujeme. No, za mě teda jet v létě na dovolenou do Prahy, to je asi jako ve vedru do Egypta. Můj názor. Každopádně tolik informace k cestování po Česku a my pokračujeme dál. Před námi jsou Krištof a za chvilku taky opět a Radeček.

Určitě jste si všimli, že tahle písnička, ano, je tam i potlesk, není úplně taková ta klasika, kterou slýcháte z našeho vysílání. Tady u té je napsáno Praha a hlavně vedle skupiny Opět a Radeček je Moravská filharmonie. No a tahle ta písnička se moc povedla, tak jsme vám ji zahráli na Blaníku. A teď oči vzhůru k obloze, no teď ne, ale právě v těchto dnech je možné na obloze spatřit meteorologické roje. Zároveň se objevují i Perseidy. Meteory spatříte pouhýma očima, experti ale doporučují si samozřejmě pro pozorování najít vyvýšené místo daleko od světelného smogu z měst. No a začátkem srpna se na noční obloze postupně objeví také populární Perseidy. Maximum nastane v noci na čtvrtek 13. srpna. A pozor, letošní meteorickou podívanou o několik hodin dříve obohatí i částečné zatmění slunce. O tom jsem tady už mluvila. V Česku jej spatříme na večer 12. srpna, ale bude to zhruba 90% zatmění. To bychom museli případně do Španělska. Úkaz začne v 19 hodin a 19 minut našeho času. Tak, tolik o obloze a zpátky k písničkám. Za chvilku Petr Kolář nebo Xindly X.

nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím rovnou říct.

pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jen

0: Tak to byl puberťák a Xindl X na Blaníku. Prázdniny nemají v červenci a v srpnu jenom školy, ale také třeba kamenná divadla. No a třeba Pražské divadlo Pod Palmovkou tu letošní pauzu využilo k rekonstrukci hlediště. Dohlíží na ně i sám ředitel divadla Michal Lang.
1: Ty sedačky už byly roztrhaný, ta látka na těch sedadlech, jako to čalounění bylo roztrhaný. Lezly z toho hřebíky, takže už vlastně i hrozilo, že se lidi odřou, jako udělají si oděrky. Takže to opravdu jako nazrálo, jako v 24 letech. No a my jsme se, 24 let, no to sloužilo, ale ty z křesla my jsme měli tady rádi lidi váci, protože byli hrozně pohodlný, jo.
0: Pohodlné křeslo v divadle a taky v kině, to je důležité. Tak držíme palce, ať jdou práce podle plánu, hotovo má být podle všeho 8. září, no a potom už se zase naplno rozjede divadelní sezóna. My se moc těšíme. A tady na Blaníku se vracíme k písničkám.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Ne nadarmo ve všech průzkumech vychází, že pátek je nejoblíbenější den v týdnu, protože ten víkend máme celý před sebou a máme se na co těšit. A těšit se budeme už od samotného rána. Víte co? Já už se těším teď. Uslyšíme se po 6. hodině. Zítra bez Adélky, ale užijeme si to společně.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Ježiši Maria, já tohle to tak miluju. Já mám tak ráda ty italské písničky. Čísara.
1: Mám buky jako skřín, jako skřín.
0: No a tohle už je Eva Farná, přátelé. A tu si zahrajeme v příští hodině. Opět hezky česky. Taky si dáme Jana Sahara Hedla. Saharu Hedla, abych byla přesná. A nebo Miráji a Cestu z města.
2: Dávám s Bohem městu ve známém gestu.
0: 14. hodina se blíží, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. No a po 14. hodině opět budeme pokračovat v našem odpoledním vysílání. Tak zůstaňte naladěni, dobré odpoledne.
3: Radio Blaník.
4: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
5: Radio Blaník, počasí.
3: Radio Blaník.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná až polojasná. Odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a postupně se ojediněle přidají také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 36 až 39 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
7: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den! Více na aquapalace.cz.
5: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D4 na 38. a půltém kilometru směrem od Prahy na Strakonice bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě jsou záchranáři, buďte tam opatrní. Na dálnici D8 na 22. kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Roudnici nad Labem dejte pozor na pneumatiku v levém jízdním pruhu. A na Pražském okruhu na 21.5. kilometru ve směru od letiště za sjezdem z dálnice D5 vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. S kolonou počítejte už od 5. kilometru dálnice D5. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
8: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Právě Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Nafta od minulého týdne dál zdražuje. Část Česka na mapě zrudla. Hradec Králové rozdá další porci virtuální měny.
3: Rádio Blaník.
10: Hezké odpoledne, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Ceny pohonných hmot v Česku dál rostou. Nafta za týden zdražila o dalších téměř 2 koruny a je nejdražší od dubna. Cena benzínu roste pomaleji. Nejvíc za tankování zaplatí řidiči v Praze. Nejlevnější benzín pak nabízejí pumpy v Karlovarském kraji. Nafta stojí nejméně v Pardubickém kraji. Do Česka dorazila další vlna veder. Krátce popoledni naměřili nejvyšší teplotu přes 36 stupňů v Neumětelích na Berounsku. Nejteplejší ale bude zítřek, kdyby teploty mohly přesáhnout i 40. Kvůli vedru vyhlásili aktuálně meteorologové v Ústeckém kraji smogovou situaci a doporučují omezit fyzickou zátěž. Hradec Králové znovu zavede příspěvek na nákupy. Obnovuje projekt Korenci, který letos nabídne 2 programy. Jaké, ví mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
11: První z nich navazuje na loňskou podporu hradeckých obchodníků a poskytovatelů služeb. V letošním roce ale navíc rozšiřuje okruh zapojených subjektů. Kromě malých a středních podniků se mohou registrovat také neziskové a příspěvkové organizace, spolky nebo nově obecně prospěšné společnosti. Druhý program cílí na podporu rodin s dětmi.
10: Kromě volnočasových aktivit a kroužků se zapojí také hradecké provozovny, které nabízejí sortiment pro děti a mladistvé. Poslední rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční příští pátek. Smuteční hosté se sejdou v pražských Strašnicích 7. srpna v 11 hodin a půjde o pohřeb se státními poctami. Se smuteční řečí vystoupí Václav Klaus a ministr kultury Otto Klempíř. Tolik zprávy, já předávám slovo zase Ivě.
5: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
0: Pokračujeme dál s krajánkem Vlastou Sukem, se za chviličku vypravíme do Zlínského kraje a navštívíme poutní místo Velehrad. No a protože má být vedro, ostatně jak jsme slyšeli ve zprávách, našla jsem pro vás doporučení, co dělat, aby se vám v noci dobře spalo. Možná to znáte, možná to uslyšíte poprvé. No a v dobré zprávě navštívíme Českobudějovickou nemocnici. Tady mají jako jediní v Česku novinku na neurochirurgii. Dozvíte se veškeré podrobnosti. Tak jdeme na to a startujeme s Evou Farnou.
11: Mám prostě

0: Jan Sahara Hedl, Bára Basiková a Tisíc jmen. No a na Blaníku 4 minuty před 14:15 vyrážíme na cestu společně s naším krajánkem.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: A dneska je to Vlasta Suk, je s námi živě ve spojení. Tak Vlastíku, já tě zdravím, kde pak jsi a co pro nás máš? Ahoj.
3: Dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník. Jsem ve Zlínském kraji a navštívil jsem poutní místo Velehrad. Se mnou je tady taky vedoucí infocentra paní Petra Čihalová. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
3: Co tady všechno je, kam mohou posluchači vyrazit?
4: Takže nacházíme se na poutním místě Velehrad, které je navštěvované nejenom o hlavních poutích, ale návštěvníci mohou na Velehrad zavítat i v jiné dny, teď o prázdninách, zejména rodiče s dětmi nebo prarodiče, ale i během celého roku se můžete vypravit na Velehrad, rádi vás provedeme jak podzemím baziliky, bazilikou i přilehlým okolím.
3: Co se v tom podzemí nachází?
4: V podzemí baziliky se nachází krypty, které kopírují vlastně obvod celé baziliky. Je tady vystavena taky zlatá růže dar Jana Pavla II. Můžete vidět spoustu kamenných prvků z původní románsko-gotické baziliky, i třeba rajský dvůr a další prostory, které souvisí s bývalým klášterem.
3: Pojďme se zaměřit na to, co se tady děje. Jsou tady nějaké projekty?
4: Probíhají tady zejména projekty ve jménu cyrilometodijských stezek, které zejména propagují Zlínský kraj. Jsou to stezky, které navádí jak pěší poutníky, jednotlivce nebo skupiny, které sem na Velehrad proudí, anebo taky potom téma cisterciáků, kteří vlastně tenhle klášter založili. Takže cisterciácké krajiny, je to projekt, který združuje bývalé cisterciácké kláštery, které dokonce byly ohodnoceny oceněním EHL Evropské kulturní dědictví, do něhož jsme zapojeni i my tady na Velehradě.
3: Kam byste ještě posluchače pozvala v okolí?
4: Kromě toho, že můžete navštívit ten samotný areál poutní, tak se tady nachází kaple Cyrilka, nebo můžete navštívit taky kapli Jana Nepomuckého, která je nově opravena a nachází se u potoka Salaška. Pokud máte děti a chtěli byste se projít i mimo areál hlavní, tak se tady nachází taky naučná stezka o cisterciácích v blízkém hájku.
3: No tak jo, já vám děkuju za krásnou pozvánku, mějte se báječně, ať se daří a třeba zase někdy nashledanou.
4: Nashledanou a přijďte na Velehrad.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník.
0: No a Vlasta Suk zajede ještě do Mudré, kde se nachází sladkovodní expozice Živá voda. Reportáž uslyšíte po 17. hodině. Teď ale kometa.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný v

0: Meraj na Blaníku a cesta z města. No, z města utíká spousta lidí. Většinou v létě, pokud nemáte rádi vedra, tak míříte do hor, protože tam je přece jenom příjemněji. Každé léto se zdá horší, než to předchozí. Vlna veder je zpátky. Jak přežít horké noci v ložnici, když doma nemáte klimatizaci? To je téma, já jsem trochu googlila a našla jsem nějaké tipy. Předpokládám, že o spoustě z nich samozřejmě víte. Ale pojďme si je říct, mě to zaujalo. V horkých dnech před spaním není dobré dávat si úplně jako ledovou sprchu. Jo? Má to svůj důvod, protože když se osprchujete ledovou vodou, tak to podporuje vlastně ten krevní oběh a v důsledku vás to zahřeje, jo? Což nechcete. Ale osvěžení v podobě, řekněme, příjemně vlažné sprchy může pomoci. Tak a pak se mi líbí chladničková metoda. Jo? Do chladničky dejte povlak z polštáře přes den a na noc ho vyndáte a prostě tím ten polštář povléknete. To by taky mělo zabrat. A nebo do mrazničky na pár hodin vložit ponožky, ovšem v sáčku, jo? A pak si je oblečete. Ale nesmí být ty ponožky příliš vysoké, čili ne pod kolenky, ale ideálně ke kotníkům. Co tady zas děláš? Můžeš mi to říct?
1: Ahoj, já k tomu mám příspěvek. Mně se to moc líbí. Já jsem totiž si dlouho myslel, že ochlazovat se má tělo jako od hrudi. Jo? A pak jsem vypozoroval spolu se svými kolegy na florbale, že když jsou takový ty záběry na fotbalové hvězdy typu Messiho a Ronalda, tak oni po zápase sedí a mají jenom nohy, jenom chodidla. V kádích s ledem.
0: Aha.
1: A tak jsme se potom píděli a zjistili jsme, že opravdu stačí ty konce končetin schladit prudce a to potom schladí celé tělo daleko lépe než cokoliv jiného.
0: Pepa.
1: Dobré, že?
0: Odborník.
1: Teď ještě, jestli je to pravda. No tak hoďme si kostkou. Ahoj.
0: Zkusíme to a uvidíme. Já ti děkuji za narušené vysílání, ale příspěvek byl zajímavý. Pokračujeme dál. Slunce dá nám svítí. Slunce dá. Navíc za

0: Za 5 minut bude 3:45. Krásné odpoledne z klimatizovaného studia Rádia Blaník. Nutno říct, mám tady příjemně, to mě těší. Ale já jsem tady o tom už mluvila, já klimatizuju stylem. Ochladím, otevřu okno, vyvětrám. Asi to nedělám dobře, ale příjemnou teplotu tady mám. No a teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A máme tu opět Kristýnku a ta pro vás má dnešní dobrou zprávu, samozřejmě kdo jiný. Tak já tě vítám, ahoj.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům, ahoj i vy. První v Česku, třetí na světě. Řeč je o Českobudějovické nemocnici, kde neurochirurgové jako první u nás a teprve třetí tým na světě operují mozek s pomocí 3D brýlí, které nad pacientem promítnou hologramy jeho mozkových struktur. Pokračuje mluvčí nemocnice Iva Nováková.
3: Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků, z magnetické rezonance a počítačové tomografie. Zavádění moderních informačních technologií využívajících umělou inteligenci vyžaduje důkladnou přípravu, ověření a splnění legislativních požadavků. Prioritou zůstává bezpečnost pacienta a ochrana jeho dat.
2: Lékaři tuto metodu využívají při zákroku, který se dělá pacientům s nadměrným množstvím mozkomíšního moku v hlavě nebo se zvýšeným tlakem v lebce. Právě u nich je rychlé a přesné provedení zákroku na první pokus obzvlášť důležité.
0: Já tleskám. Co se týče těchto posunů v medicíně, ve vědě, fascinující
2: rozhodně.
0: A hlavně vidíte, kam se to posouvá směrem k dobrému a to je důležité. Takže tleskám, zdravíme tedy do Českobudějovické nemocnice.
2: A děkujeme za tu práci.
0: A děkujeme. Já děkuji i tobě za dnešní dobrou zprávu a těšíme se zítra. Ahoj.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Už tam budem?
1: Nech toho!
0: Raději už tam budem?
1: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Stejně tam měla hlas, co Marie Fredriksson a Roxette na Blaníku. A 15. hodina už se nám blíží. Za chvilku tedy pravidelný servis, podíváme se na silnice, na počasí a řekneme si, co je nového. A potom Karel Gott.
1: Zůstanu svůj, ať různé vládly sniny svůj.
0: Zůstanu svůj, tím odstartujeme příští hodinu. Bude tu taky píseň kovbojská. A dáme si i déšť. Ty si ten déšť, zpívá Lucie Bílá, Petr Muk a Kamil Střihavka. I po 15. hodině na Blaníku, hlavně hezky česky a na pohodu. 15. tu bude za 7 minut.
2: Rádio Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno až polojasno. Odpoledne pak čekáme od západu přibývání oblačnosti a postupně se ojediněle přidají přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 36 až 39 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Na dálnici D1 na 14. kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje levý pruh nehoda dvou osobních aut. Na místě počítejte se zhruba 2-kilometrovou kolonou. Na dálnici D4 na 38,5 kilometru směrem od Prahy na Strakonice bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě jsou záchranáři, dejte pozor. A na dálnici D8 na 22. kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Roudnici nad Labem buďte opatrní, je tam pneumatika v levém pruhu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Konec týdne bude extrémně horký. Čeští hoteliéři hlásí propad rezervací. Jablonecké sídliště Šumava se postupně mění. Dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Meteorologové varují před extrémní zátěží teplem. Teploty můžou stoupat až ke 40 stupňům. Města mají v pohotovosti kropící vozy, šumperský úřad zkrátil pracovní dobu a otevírá už v 7 ráno a ve Vsetíně se můžete schladit na zimním stadionu, kde se bruslí ve 12 stupních. Tuzemská ekonomika podle předběžného odhadu ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla. Růst o 2% podpořily hlavně vyšší útraty domácností a větší poptávka po českém zboží v zahraničí. Podle statistiků k výsledku nejvíc přispěly průmysl, doprava, ubytování a pohostinství. Letní prázdniny jsou v polovině. Zatím to ale vypadá, že cestování po Česku příliš netáhne. Data zveřejnila Asociace hotelů a restaurací a podrobnosti má naše reportérka Sára Voldánová.
9: Hezký den. Průměrná obsazenost hotelů byla v červenci zhruba 65,5%. Kvůli teplému počasí lidé nejčastěji míří do hor. Menší zájem je naopak o velká města. Pro letošní sezónu je ale napříč Českem typické, že se pobyty zkracují a lidé se rozhodují až na poslední chvíli. Z centra Prahy Sára Voldánová.
8: Mezi dalšími požadavky přibývá možnost cestování se psem, dobíjení a úschova elektrokol a také klimatizace. Jablonec nad Nisou pokračuje v rekonstrukci nejstaršího sídliště Šumava. Další etapa počítá s opravou silnic, obnovou veřejného osvětlení, parkovacích ploch, chodníků a i stání pro kontejnery v oblasti ulic Březová a Spojovací. Práce by měly začít ještě letos a stát to všechno bude 35 milionů. To byly zprávy a teď už vám na Blaníku bude hrát dál naše Iva.
5: Valecká
7: na rádiu Blaník.
10: Ano, budu vám hrát další hezké písničky, taky se k nám přidá Mirek Táborský, protože se opět vypravíme na Ploskovický zámek. A taky vám řeknu, kde aktuálně rostou houby, protože Facebook je toho plný, lidé nosí plné košíky domů a houby jsou krásné, zdravé, no tak to by bylo, aby nebylo. Tak i na to se společně podíváme. A pak tu mám ještě jedno jméno, Diana Ross. Za chvíli se dozvíte podrobnosti. Jsem si jistá, že pro fanoušky to bude velká zpráva. Tak jdeme na to za minutu 15 hodin.

0: Marika Gombitová, Chlapci v pasci. Tak, za 4:15, krásné odpoledne. Je tu Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Vítám vás opět na Ploskovickém zámku, kterým prošla řada osobností a který je spojený i s jednou postavou, o níž se zmiňuje Alois Jirásek ve starých pověstech českých. Dalibora z Kozojet si připomínáme hlavně na Pražském hradě, kde stojí věž po staletí sloužící jako vězení a dodnes nese jméno Daliborka po svém prvním vězni. Ale pokud chceme do téhle pověsti proniknout víc, je třeba se vydat na Litoměřicko, kde měl skutečný historický příběh svůj počátek, anebo možná ještě dál, abychom se podívali, z jakých rodů a míst Dalibor z Kozojet a Adam Ploskovický z Drahonic pocházeli a kde bychom mohli hledat počátky jejich sporu. Dalibor pocházel ze starého vladického rodu, jehož předek dokonce padl spolu s králem Janem Lucemburským ve stoleté válce Anglie proti Francii v bitvě u Kresčaku. Malou vesničku Kozojedy, po níž měl Dalibor svůj přídomek, bychom našli jižně od Loun, nedaleko starého slovanského hradiště Dřevíč. Na konci vsi najdeme dnes ve svahu jenom zbytek valů pohlcený lesem. Nevede k němu ani žádná cesta, jen na mapách je uveden název bývalé zemanské tvrzi Hrádek. Ta zanikla zřejmě už v 15. století, takže kde se Dalibor vlastně narodil? Známe jméno jeho otce, nazýval se Aleš z Kozojet a byl purkrabím Jana Zajíce z Házenburku na hradech Budyně a tvrzi Mnetěž pod Řípem. Kde stály kolébky jeho dětí, však nevíme. Kromě Dalibora měl Aleš ještě syna Jana. S ním se pak Dalibor dostal do sporu o dědictví a byl kvůli tomu dokonce dvakrát pohnán před zemský soud, protože napoprvé se podle soudního rozhodnutí nezachoval. No a příběh jeho rivala vám přiblížím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Nejste sami, máte nás. A nejste sami, pokud chodíte do lesa na houby. Houbařů je hodně a každý má svoje místečko, kde právě teď rostou, kam se vyplatí vyrazit s košíkem. Když se mrknete na stránky Českého hydrometeorologického ústavu, tak tam najdete i houbařskou mapu, kde se barevně vyznačují místa, která hlásí největší úlovky. No, já jsem to projela, tak vám teď řeknu, kde s největší pravděpodobností houby najdete. Je to aktuálně v 6 krajích. Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský. Kromě sledování aktuální mapy růstu hub se samozřejmě vyplatí sledovat také počasí, což teď teda jako na houbaření úplně nebude, protože bude hodně velké vedro. Protože ideální, a to asi víte, to není žádná novinka, je jít do lesa po vydatných deštích. Jak radí Český hydrometeorologický ústav, nejlepší podmínky bývají přibližně 10 dní po dešti. Tak, tolik k houbám, no a za chviličku si houby dáme, houby magický, od kabátů. Jsme Blaník, hezké odpoledne.

0: To byly Kryštof a Život je krásný. A teď se podíváme na jednu hudební událost, která doslova zahýbala Českem. Plzeňský Lochotín má za sebou historickou událost, protože včera večer tam poprvé v Česku zaspívala Diana Ross. A v obecenstvu se sešla i velká řada hudebních hvězd. Já jsem třeba zahledla Jitku Zelenkovou, ale byla tam i Helena Vondráčková.
1: Diana Ross jsem vždycky obdivovala a dokonce jsem naspívala i jednu píseň, kterou ona má v repertoáru, kterou zpívala taky. I Will Survive. Protože zatím jsem na jejím koncertě nikdy nebyla. Viděla jsem spoustu slavných lidí, ale jiné, tak mě těší, že zrovna je to tady příležitost jí zhlídnout. Jak je to úžasný.
2: No,
1: tak to je jako osobnost, která nezestárne nikdy. Jako její hlas, to je perla.
0: Já ještě dodám, že Diana Ross oslaví, respektive oslavila 26. března 82. narozeniny. Je neuvěřitelné, v jaké formě. Tak snad to včera nebyl její poslední koncert u nás v Česku. No a já se loučím, za chviličku už naše hvězda Jirka Frélich. Těšte se na něj, těší se on i na vás. No a my se uslyšíme zítra a dívám se do kalendáře. Zítra je pátek, den velkého juchu. Tak se těším, budu tady ve 13 hodin. Mějte se bájo.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Právě teď na rádiu Blaník dozněl Michael Jackson, Jirka Frélich přeje krásný čtvrtek, hezké odpoledne, slunečné a tropické, ale s Blaníkem máte jednu jistotu, že pro vás máme české písničky i po 16. hodině, třeba Lucka Vondráčková, Láska umí.

0: taky slza, každej sám. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím srdce. Ano, Blaník hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Krásne odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou jasná až polojasná. Odpoledne pak čekáme od západu přibývání oblačnosti a postupně se ojediněle přidají také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 36 až 39 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.

0: Zazat.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D11 na 58. kilometru ve směru na Hradec Králové došlo k nehodě. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na dálnici D1 na 25.5. kilometru u Senohrab ve směru na Brno od Prahy bouralo osobní auto s kamionem. Projíždějte tam také velmi opatrně. A pozor si dejte na dálnici D1. Na 14. kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje levý jízdní pruh nehoda dvou osobních aut. Na místě počítejte se zhruba 2-kilometrovou kolonou. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
3: Chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Ministr zdravotnictví požádá o dotaci proti závislostem. Ústecký kraj sevřel smog. Na Slapech narazil skútr do skály. Krásné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Ministerstvo zdravotnictví počítá pro příští rok s dotací 415 milionů korun pro poskytovatele služeb proti závislostem. Šéf rezortu Adam Vojtěch chce peníze nasměrovat víc do prevence. Podle protidrogových expertů je ale částka nízká. Služby jsou dlouhodobě podfinancované a potřeba je jednou tolik. Česko zasáhla letos už druhá vlna veder. Na jihu Moravy se pocitová teplota v těchto dnech dostává nad 50 stupňů a v Ústeckém kraji vyhlásili meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu smogovou situaci. Lidé by se měli při pobytu venku zdržet fyzické zátěže a výstraha platí do odvolání. Vodní radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou 3 zranění, z toho jedna dívka vážně. Více říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
6: Na skútru měly být 3 osoby, jednalo se o dospělého muže a 2 nezletilé dívenky. Všem třem se podařilo z vody dostat ven. Všichni utrpěli zranění, v současné době jsou v péči lékařů.
5: Já ještě doplním, že dechová zkouška u řidiče na skútru byla negativní a policie teď zjišťuje, co k nárazu do skály vedlo. V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Na ploše 200x300 metrů zasahuje 21 jednotek, 2 speciální cisterny a pomáhá i vrtulník s bambivakem, který čerpá vodu na hašení z vodní plochy Vítkovský Balaton. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Platí 3. stupeň poplachu ze 4. Tím zprávy končí a u mikrofonu je připravený, věřím, že dobře naladěný, Jirka Felich.
7: Je to tak. Za minutu bude 16. hodina. Krásné odpoledne.
1: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
7: A já doufám, že vy jste správně naladěni na ty krásné české písničky. Hana Zagorová a málo kdo ví krásný text v této písničce. A taky Lucka Vondráčková, Láska umí víc, takže to bude i o lásce. A za chvíli to bude o té lásce k právu a k hudbě. Včera tady byl zpívající právník Ivo Jahelka a povídali jsme si moc hezky. Tak i o tom za pár minut, teď slibovaná písnička. Lucka Vondráčková a pak Hana Zagorová. Pěkné

0: Španělský zpěvák Enrique Iglesias teď na Blaníku. Krásné odpoledne. Včera u nás na Blaníku byl touto dobou český zpívající právník Ivo Jahelka a došlo i na to, že už ho pomalu, ale jistě přestává bavit advokacie.
1: To je pravda, že mi to přestává bavit, protože když 40, no, ještě víc let si nosíte domů problémy cizích lidí, které neustále řešíte. A vlastně to povolání advokáta je jako nesmírně stresující záležitost. Se pořád v nějakém konfliktu s někým, s protistranou, s klientem, se soudem, s policií. Prostě neustále jste v nějakém napětí, řešíte nějaký konflikt. A pořád dokola. A takhle to jde a samozřejmě pak přijdou soudní spory, který byste rád vyhrál ten sport, jako samozřejmě jako to člověk nechce prohrávat ty spory, tak se na to je třeba připravovat, jednat s těma klientama, s těma lidma. Je to fakt náročné povolání a pak si lehnete večer do postele a v hlavě vám vyběhnou nějaké tyhle ty věci z těch sporů, kterou jste ještě měl, co jste měl kde udělat, jaká lhůta, kde běží, co jste prošvih. A není to úplně jako na psychickou stránku věci nic osvěžujícího teda.
0: Celé povídání najdete na webu radioblaník.cz a budete moci i vidět buď na našem YouTubeovém kanále, nebo právě na našich webových stránkách. A teď uslyšíte skupinu Premiér a písničku Hrobař.

Slza a písnička Každej sám, nejste tady sami, je s vámi Rádio Blaník, i když opravdu ty teplotní rekordy jsou vlastně na spadnutí na mnoha místech, protože měříme 37 stupňů Celsia na mnoha místech ve Středočeském kraji, na jihu Moravy taky 37 stupňů, tady jsou vlastně ty rekordy. Západ Čech taky na tom není špatně, okolo 35, anebo taky 36 stupňů, tak namátkou Kadaň 36, jo. Já teďka řeknu taky Plzeň 35, Praha, no na některých místech i 37 a Brno 36 a třeba tady vidím Břeclav 37 stupňů Celsia. Tak prosím, neupečte se, slunce dál svítí, to naše blanické sluníčko, to vám svítí pořád, já vím. Taky čekáte možná na písničku Slunce dál svítí, která vám může přinést peníze, o tom vám něco povím za chvilku a přidám taky Michala Davida. Michal David a písnička Chtěl bych žít tak, jak se má na Blaníku. Jen tak, jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít. A slovenská skupina No Name, to nás čeká za chvíli, tak hezké tropické odpoledne.

0: slovenská skupina No Name a Igor Timko v této písničce, písnička Žili. Kdo by poznal Igora Timka, protože Igor Timko prý tuto písničku nahrával hodně brzy ráno, aby měl ten hluboký hlas, protože normálně má vyšší. Ale poznat Igora Timka v písničce, to se může i vyplatit.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Protože naše velká hra Slunce dál svítí je písnička, kterou můžete zároveň odhalit v našem vysílání, a to není všechno. Když odhalíte, kdo zpívá tu konkrétní část písničky, máte buď 5, nebo i 10, nebo 15 tisíc korun. Záleží na to, jestli ten posluchač před vámi uhodl, anebo neuhodl. No každopádně ukázku jsme pustili tento týden naší posluchačce Milušce.
2: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat.
0: Tak co myslíte, věděla Miluška nebo nevěděla?
3: Myslím si, že to je Kateřina Marie Michák.
4: Máte pravdu, je to Kateřina Marie Tichá, vy jste skvělá teda.
3: No, vy taky.
4: No, tak moc děkujeme. Miluško, jak dlouho už posloucháte Blaník?
3: No, léta.
0: Léta. A vyhrála 10 000 korun a vy můžete vyhrát taky spolu s námi. Tak pozorně poslouchejte, jakmile by zazněla písnička Slunce dál svítí, tak volejte na telefon 800 109 109. Ještě prozradím, že je potřeba být na konci písničky na telefonu jako první. Tím se dostáváte do hry, dostanete ukázku a když budete vědět, máte doma 5000 korun a tohle je ta písnička.
5: Slunce dál nám svítí.
0: A ještě taková nápověda. Jestli chcete vědět, kdo to zpívá v té písničce, najděte si na webu radioblaník.cz informaci o písničce Slunce dál svítí. Máme je tam všechny.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Na Blaníku. Na Blaníku za chvíli taky Václav Neckář a moje oblíbená písnička Kdo vchází do tvých snů, má lásko.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Václav Necka a písnička Kdo vchází do tvých snů má lásko. Hned se mi vybavilo, že jsem svého času mluvil s Václavem Neckářem a ptal jsem se, jakou písničku ze všech svých písniček má nejraději. A toto mi odpověděl.
1: Kdo vchází do tvých snů má lásko.
0: Jednoznačně věděl, že je to tato. No tak tady se shodneme velmi, protože je to opravdu i moje oblíbená, ale už se dostaneme k té další hodině. Po 17. nás totiž čekají další hezké české, třeba Dalibor Janda, Oheň, voda, vítra. A v tom vedru nás schladí písnička Z třech oříšků pro Popelku, Karel Gott.
2: Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
0: A taky Xindl X nás vezme na dovolenou.
3: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolenou.
0: Hlavně na Blaníku, hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio Baník.
1: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno až polojasno. Odpoledne pak čekáme od západu přibývání oblačnosti a postupně se ojediněle přidají také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 36 až 39 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D11 na 58. kilometru ve směru na Hradec Králové došlo k nehodě dvou osobních aut. Zdržíte se tam asi 20 minut. Popojíždět budete i na Pražském okruhu ve směru od letiště k dálnici D1. Před sjezdem na Ořech je po nehodě neprůjezdný pravý pruh. Kolona je od plzeňské dálnice na půl hodiny. A pozor na dálnici D1. Na 25.5. kilometru u Senohrab ve směru na Brno od Prahy bouralo osobní auto s kamionem. Projíždějte tam opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zrušení devátých tříd se odkládá. Medvědi v pražské zoo dostali 3 tuny ledu. Hasiči na Opavsku bojují s požárem lesa. Hezké odpoledne vám přeje Hanka Koterová. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem to řekl ministr školství Robert Plaga. Údajná úspora 50 miliard korun, o které mluvil Tomio Okamura, je podle něj nereálná. Hotový není ani program modernizace vzdělávání pro základní školy. Kvůli suchu a horku platí napříč republikou zákaz rozdělávání ohňů. Už tak jsou dopady současných veder pro přírodu kritické. A jak žíznivé krajině i zvířatům pomoct, řekne mluvčí svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
3: Nechte teď v horku trávu trochu povyrůst a dejte na zahradu pítka s vodou a kamínky, aby se v nich netopil hmyz. Pomůže i obyčejná hromada větví nebo listí, která zvířatům poskytne tak důležitý azyl.
2: A třeba pražská zoo instalovala do výběhů zvířatům mlžítka a dnes navíc potěšila lední medvědy 3 tunami ledu. Hasiči na Opavsku bojují s velkým požárem lesa. Ten popolední začal hořet na území obce Větřkovice Nové Vrbno. Na místě je 21 hasičských jednotek a pomáhá i vrtulník s bambivakem. Zásah ale komplikují vysoké teploty a hlavně i vítr, kvůli kterému se oheň rozšířil už i na přilehlé strniště. V Rakousku se při jízdě v bikeparku vážně zranil 13-letý Čech. Podle policie hoch v obtížném úseku po skoku sjel z trasy a narazil do stromu. Nehoda se stala v salzburské oblasti Pinzgau v areálu Leogang, který cyklistům nabízí několik sjezdových trailů. Tolik zprávy a na Blaníku už pokračuje Jirka.
4: Díky Hani, bude 17. hodina.
5: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Až Bluňk a za chvíli taky náš blanický krajánek Vlasta Suk, ten se vypravil do Zlínského kraje a navštívil aktuálně jednu obec nedaleko Velehradu. Tak se nechte překvapit, ve Zlínském kraji je krásně, i když dneska taky trošku vedro. Každopádně pro vás máme na Blaníku další české písničky. Tady je Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr a přejeme hezký poslech.
1: Radio Blaník.
4: Přesně teď, 17. hodina. A tady už slibovaný Dalibor Janda na Blaníku.

0: Voňavky děvčat a vašo patejdl na Blaníku 10 minut po 5. hodině. Tak já vám přeji krásný poslech. Neupečte se ani ve Zlínském kraji, kde je náš krajánek.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Zdravím Vlastu Suka, ahoj.
3: Já tě zdravím, ahoj, jsem ve Zlínském kraji a tentokrát jsem navštívil něco, co vás bude bavit. Jsou tady rybičky, je tady krásná příroda, no já už vás nebudu napínat. Je to obec Modrá a zdejší botanická sladkovodní expozice Živá voda. Se mnou je tady taky správce areálu pan Jiří Kroča, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: Popište posluchačům, jak to u vás vypadá, co tady zažijí.
4: Tak já vás vítám v naší sladkovodní expozici. Je to, když to velice zjednoduším, malá vodní zoo, která návštěvníky seznamuje s životem kolem vody a taky s životem pod vodou. A to prostřednictvím expozičního jezera, kde skrze skleněný velký tunel se můžou ponořit pod hladinu bez potápické výstroje.
3: A jaké ryby tam mohou spatřit?
4: Tak, hlavním tématem je vlastně řeka Morava. Takže sladkovodní společenstvo, typické pro tuto řeku současnou, ale i historicky původní. Takže tady máme velké jesetery, kteří dříve z daleko Černého moře, a to konkrétně vizi velké, migrovali do řeky Moravy za rozmnožovacími povinnostmi. Ty tady sklízí velký obdiv, ono hlavně malým dětem. Ta naše největší viza Gertruda, která má 2,60 m a 180 kg zhruba, tak ta svým pohybem, svou velikostí, svou vizáží, svým tvarem, tak připomíná hodně žraloka.
3: To je opravdu velké lákadlo. No a co jiného tady máte?
4: Samozřejmě spoustu krásných exemplářů, velké kapry, ryby typické pro říční proud, takže jelce, parmy. Máme tu i krásné jezerní pstruhy, zdravý ryb, třeba candáčtika, a velký obdiv samozřejmě sklízí i v nejnižším patře dva sumci, zlatý albín a klasický tmavý černý sumec.
3: Koukám, že tady máte krásný biotop, lidé se tady koupou, to se mohou jen tak přijít vykoupat taky?
4: No jistě, je to takový benefit pro parní letní dny, že návštěvníci po expozici můžou spočinout a relaxovat u koupacího biotopu, koho neuráží, že je to přírodní, tak opravdu se tady může smočit celý, může si zaplavat. Pro děti je zadní část určená, to je brouzdaliště mělké, kde jim je tak maximálně do pasu, aby to bylo bezpečné, ale zdatní plavci můžou i do hluboké plavecké části. Aby to nebylo jenom o rybách a rybím světě, tak máme vedle ještě oborku, kde můžou naši návštěvníci obdivovat celou rodinku praturů. Ten bájný tur, který je společným předkem dnešních plemen krav, tak tady je můžou vidět v plné kráse naživo.
3: No a poslední věc, kdy mohou posluchači přijít?
4: Tak v letní otvírací době nás můžou navštívit denně, a to od 9 do 17 hodin.
3: No tak jo, tohle doporučuje i blanický krajánek, protože až tohle uvidíte, tak jak už jsem říkal na začátku, budete se cítit jako v přírodě a navíc se tady můžete i vykoupat, jak jsme slyšeli. Já vám děkuji za pozvánku, ať se daří, mějte se krásně, nashledanou a hezký zbytek léta.
4: Já děkuji vám a díky za váš čas.
3: A pro dnešek končíme krajánkovské putování. Opět jsme to všechno zdokumentovali. Už brzy uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Tak se mějte hezky. Ahoj.
2: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Budeme se velmi těšit na fotky a videa, a teď už Scorpions a za chvíli Karel Gott.

0: Doufám, že vás schladila písnička z Třech oříšků a kdyby náhodou ne, ještě něco tady mám.
1: V celém lese, kam jen dohlédneš, je jenom jedna cácorka. Pískle!
2: Pojď dolů!
1: Pojď ty nahoru!
2: Povídám ti, pojď dolů!
1: Povídám ti, pojď nahoru!
0: Krásná pohádka, hlavně ta krásná zimní krajina, to vám rád řeknu, když na teploměrech máme často i 37 stupňů a to kolem Labe, třeba taková Roudnice nad Labem 37 stupňů, ale Lysá nad Labem nebo taky Veleliby, Královéhradecko, tady všude je 37 stupňů ve stínu. No je to síla. Tak já vám přeji, abyste to vydrželi a zvládli, protože za chvíli dáme písničku Kouzlo bílejch čar, která se zní od Věry Špinarové.
3: Já ti řeknu jen jízdy zákonu.
0: A pak taky dovolená Xindl X, písnička, ke které Xindla motivovala prý jeho manželka, říkala pořád, tady skládáš takové ty písničky smutné a o lásce, zkus o dovolené. No a to se povedlo. Tak za chvíli, taky dovolená.
4: Z tvých něžných slov jsou věty holí, to, co ladilo dřív, teď už jen bolí.

0: Letošní novinka Xindla X, letní písnička Dovolená. Mimochodem, zítra po 9. to tady bude zase tajemný rok. A vypravíme se do roku, kdy zněla éterem tato písnička.
1: Je tu zas, slunce tu se smálo, jeden z nás.
0: Je to pro vás velká nápověda, nebo byste chtěli další? Spoustu nápověd přidáme po 9. ráno zítra v tajemném roce a ještě mohu prozradit, že v tom konkrétním roce se konala zároveň olympiáda. Nějakou nápovědu by měla také mluvčí Českého olympijského výboru Bára Žehanová. Co se dělo v tom konkrétním roce?
2: Hry se konaly ve vysoké nadmořské výšce, kde vytvořili řadu rekordů atleti. Asi tím nejznámějším dosud zůstává skok dálkaře Boba Beamona do vzdálenosti 8,90 metrů, skok do 21. století.
0: Tak já si myslím, že je to další z krásných nápověd, ale neradi bychom prozradili, do jakého roku se vypravíme zítra po 9. Tak si užijte tajemný rok.

0: Musím dodat, že tam je krásná písnička Karla Gotta, zazní také písnička Václava Neckáře, ale to už možná napovídám až moc. Tak po deváté tajemný rok a dnes si dáme třeba skupinu Kabát a za chvíli taky Bee Gees. Tak pěkné odpoledne.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: Nejvíc českých písniček.

0: česky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Už tam bude?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň, chtěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Vysavačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: To jsou Bee Gees na Blaníku a písnička You Win Again, tedy můžeš zase vyhrát. Co se týká Blaníku, taky můžete vyhrát, kdybyste slyšeli písničku Slunce dál svítí, víte, co máte dělat. Volat 800 109 109. No ale každopádně po 18. slíbit mohu třeba Lenku Filipovou, až budem to mít.
1: Já ti dám víc, než mám.
0: Taky Terezu Kerdlovou a Diamanty.
1: A tak

0: Hned teď mohu slíbit zprávy počasí a dopravu, ale pak zase dál. Hezky česky, jako si ostatně hrajeme na Blaníku hezky česky celé léto. Radio
1: Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Baník, počasí. Radio
3: Baník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno až polojasno. Odpoledne pak čekáme od západu přibývání oblačnosti a postupně se ojediněle přidají také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 36 až 39 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.

0: Azt szezed!
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D11 na 58. kilometru ve směru na Hradec Králové došlo k nehodě dvou osobních aut. Zdržíte se tam asi 20 minut. Pozor dejte také na Pražském okruhu ve směru od letiště k dálnici D1. Před sjezdem na Ořech je po nehodě neprůjezdný pravý pruh. Kolona se tvoří od plzeňské dálnice a je na půl hodiny. A na dálnici D1 na 25.5 kilometru u Senohrab ve směru na Brno od Prahy bouralo osobní auto s kamionem. Projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ceny na pumpách letí nahoru. Sucho zvyšuje riziko požárů. Prezident ocenil záchranáře po misi ve Venezuele. Pěkný podvečer, jsou tu poslední dnešní zprávy a s nimi Hanka Koterová. Ceny pohonných hmot po konci státní regulace prudce rostou. Nejrychleji zdražuje nafta za poslední týden o další téměř 2 koruny za litr. Cena benzínu roste pomaleji. Ministerstvo financí trh s palivy monitoruje a v případě kritického vyhrocení situace je připraveno zasáhnout znovu. S rostoucími teplotami a postupujícím suchem začíná přibývat požárů v přírodě. V novém Vrbnu na Opavsku hoří 27 hektarů lesa. Na místě je 21 hasičských jednotek a pomáhají 2 vrtulníky. Zásah ale komplikuje vítr. Další les hoří v městečku Trnávce na Svitavsku. Tady se ale hasičům daří požár lokalizovat. Už zítra se řidičům otevře další část jihočeské dálnice D3. Půjde o zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. A jestli tady bude potřeba dálniční známka, to řekne jihočeský hejtman Martin Kuba.
5: Samozřejmě ten dálniční úsek u těch hranic bude spoplatněn stejně jako všechny ostatní, kde dál nebude na obchvatu města Českých Budějovic. Tam trvá to, že ten úsek je nespoplatněn a tam se dálniční známka používat nemusí.
4: Na podzim by se řidiči měli dočkat ještě otevření další části dálnice u Kaplice. Čeští záchranáři podle prezidenta Petra Pavla ve Venezuele projevili profesionalitu a obětavost. Na přelomu června a července v zemi pomáhali po zemětřesení. Připomněl ale i práci dalších hasičů doma a v zahraničí. V současné době pomáhají Češi třeba ve Francii. Tolik zprávy a mějte hezký večer s Blaníkem a s Jirkou.
1: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
6: Tak jsem otevřel okno do studia, to byste se divili, jak sem rázem přišlo teplo. Ano, máme horký den, tak si to užijte třeba s českými písničkami někde u vody, anebo někde na zahrádce, pokud máte alespoň čím se osvěžit, tak se osvěžte, my vás rádi osvěžíme českými písničkami. Rádio Blaník. Tady je skupina Krištof a písnička hned teď a přidáme taky hokej, aby to osvěžení bylo kompletní. Krásný čtvrtek, bude 18. hodina.

0: Slovenská zpívající kráska Kristýna, písnička Stonka na Blaníku ve čtvrtek podvečer, kdy je pořádné teplo, stačí na chvíli otevřít okno a v místnosti je rozhodně přes 30 stupňů Celsia. No a když jsou ta vedra, tak se podíváme k ledu. Hokejová extraliga sice začíná až 15. září, ale třeba Sparta už svou přípravu zahájila, a to pod novým trenérem Patrikem Augustou.
1: Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ní dívají, mluví se o tom 20 let, to je samozřejmě dlouhá doba. Spousta top týmů to má i v NHL a možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče. Ty musí jít prostě a ukázat svoje nejlepší, co má. Já jsem přesvědčený, pokud ho ukážou a podaří se nám to opakovat a nejenom občas a pak zase ne, tak že můžeme být nejúspěšnější, ale ta cesta je strašně dlouhá. Pro mě je to výzva, pro hráče je to výzva a všichni vidí, o co se hraje.
0: Tak uvidíme, jak se Spartě pod dosavadním koučem naší dvacítky povede. Jenom doplním, že první zápas nové sezóny čeká Spartu 16. září v Olomouci. No a my teď budeme zase hrát. Za chvíli Lenka Filipová, teď Roxette. Radio Plus.

0: Andraže a písnička Ona se smála. Ano, je to tady, padly teplotní rekordy. Český hydrometeorologický ústav ohlásil, že v Doksanech dnes odpoledne se teplota oficiálně vyšplhala na 40 stupňů a jednu desetinu ve stínu. Ano, 40-stupňové vedro. V Doksanech tak padl rekord z roku 1994, 37 stupňů a jedna desetina. A zároveň musím dodat, že také Plzeň, Bolevec, tady teplota 39,5 stupně Celsia, taky znamená překonání rekordu z roku 1994 a nad 39 stupňů se oficiálně dostaly další dvě stanice, Plzeň Mikulka a Rokycany. U obou stanic jde o rekordy taky. No a na dalších stanicích uvidíme, jak to dopadne. Ještě stále ty teploty neřekly dnes poslední slovo. Každopádně horko bude i zítra, tak to nějak zvládněte. A co víc, je to už jako v tom dědictví.
1: Neteče a nepoteče. U nás na kopcu neteče už týden.
2: Teta, není tlak.
3: Víte, to říkám Bohuši pořád. Je sucho.
0: Je to tak, je sucho, prožíváme horké tropické léto a bez deště, tak uvidíme, co nám příroda přichystá ten další týden. Každopádně závěr tohoto týdne, ten bude opravdu stát za to, zítra se ještě o něco oteplí, ale o víkendu by teploty pak měly jít dolů. Na Blaníku taky Tomáš Linka a Fešáci za chvíli. A paní má se má, tak doufám, že ta vaše taky se má. A dáme Terezu Kernlovou a Diamanty, protože si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: A když spolu spíme a na bytě tě má.

0: Mašlenka a Fešáci a písnička jako vystřižená ze sobotních písniček k táboráku.
1: Písničky k táboráku.
0: Zase v sobotu anebo v neděli po 18. hodině odstartujeme 60-minutovku písniček k táboráku a budete se určitě těšit i na živou nedvědovku, protože ano, zaspívají zase živě mladí nedvědi. Posledně to byla písnička Sázava a znělo to takto.
2: Nad

zní jim to taky moc pěkně a ještě navíc opravdu naživo. Podívejte se na náš Facebook, tam máme dokonce video s touto písničkou. Dohledáte zcela jistě. No ale

0: Víte, že v sobotu a v neděli, tedy po 18. zase odstartujeme písničky k táboráku. A navíc, kdyby vám to náhodou nestačilo, tak můžete pokračovat, zapnout si naše dabové rádio Český Blaník a tam po 19. hodině budeme dál hrát písničky k táboráku až do 10. večerní. Tak v sobotu a nebo v neděli.
1: Písničky k táboráku.
0: No a na Blaníku za okamžik Meky Žbirka, písnička Denisa nebo Jiří Schellinger a Léto s tebou. Léto trávíte s Blaníkem, my jsme rádi, na oplátku hrajeme hezky česky a po 19. budeme hrát podle vás.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Ne nadarmo ve všech průzkumech vychází, že pátek je nejoblíbenější den v týdnu, protože ten víkend máme celý před sebou a máme se na co těšit. A těšit se budeme už od samotného rána. Víte co? Já už se těším teď. Uslyšíme se po 6. hodině. Zítra bez Adélky, ale užijeme si to společně.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: To byly Ace of Base. Dobrý večer, Blaníci. Za 2 minuty bude 7. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Mezi 7. a 8. Hana Zagorová.
1: První vlád, první klásky.
0: Těšte se taky na Ivetu Bartošovou s Karlem Gottem.
2: Nesmí se stát.
0: Nebo na Tomáše Kluse.
3: Ty nezvedáš mi telefon.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Teploty během pozdního večera a během noci přinesou úlevu, klesnou na 22 až 17 stupňů, takže konečně si budeme moct otevřít i okno. A jak bude zítra? Před sebou máme další tropický den plný sluníčka, kdy se teploty dostanou na 35 až 39 stupňů. Na severu Čech a na horách se budou teploty pohybovat kolem 29 stupňů Celsia. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy objeví i přehánky nebo bouřky.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Je 19 hodin a my vám z Blaníku přejeme krásný tropický večer. No a každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na vaše přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Bořivoj, tak všechno nejlepší a rovnou pojďme na první vaše dnešní přání. Máme tu připravenou Marii Rotrovou a písničku Řeka lásky. A k tomu tady máme toto přání. Dnes narozeniny slaví ten, koho máme rádi, milý Jirko Maďero, ať je stále veselo. Kolegové, jdou ti přát, ať se splní, co bys rád. Vše nejlepší k narozeninám od kolegů.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Marie Rotrová a teď už je před námi Jiří Korn, napsal Martin z Prahy 5. Milý Blaníku, prosím o zahrání písničky pro mou manželku na naší dovolenou na chalupě. Byla by to písnička Ještě tě mám plnou náruč od Jirky Korna. Díky moc, to napsal Martin. Tak hrajeme a přejeme krásný večer.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

0: Na Blaníku dohrává Jiří Gorn a teď už je před námi Modrá od Jany Kiršner, napsala Lenka z obce Litéň. Vašíku, přejeme ti k dnešním 20. narozeninám jen to nejlepší, zdravíčko, úspěchy ve studiu, kartografie i góly ve fotbale. Ať ti všechno vychází dle tvých představ, to ti z celého srdce přejí mamka Lenka, taťka Václav, sestra Eliška plus naše široká rodina. Tak my se připojujeme, z Blaníku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Modrá je dobrá a právě proto o této barvě teď na Blaníku zpívala taky Jana Kiršner. To byla Modrá. No a teď už na vaše přání holky z naší školky od Standy Hloška a Petra Kotvalda napsala Hana z Prahy. Milý Blaníčku, zahraj prosím pro naší vnučku Nelinku písničku k jejím třetím narozeninám. Tento rok se chystá prvně do školky a my jí přejeme, ať se jí tam líbí, najde si hodně kamarádů a je stále tak šikovná jako doposud. Moc se těšíme na oslavu, jak si to spolu všichni užijeme. Nelinko, posíláme moc pusinek a dobře poslouchej, právě hrají pro tebe písničku, kterou ti posílá babička Hana a děda Roman.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už je před námi Michal David s Janem Bendíkem. Písničku Dávno vím vybrala Iveta z Dobřan, která píše: Milé rádijko, zahrajte prosím píseň pro mého přítele Péťu. Chtěla bych ti říct, že ti za vše děkuji. Mám tě ráda, Ivet. Napsala taky Eva z obce Dolní Pohleď pro rodinu Kranichovou, Čeloudovou a Esmičku. Možná to má být Emičku, ale je tu napsáno Esmičku. Ať žijeme na plné pecky, dokud nám zdravý život slouží.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Báječná ženská od Michala Tučného, to je další písnička, kterou jste vybrali, konkrétně ji vybral pan Petr. K diamantové svatbě 60 let společného života přejeme manželům Josefu a Aničce Kunešovým z dílů ještě mnoho dalších spokojených roků strávených ve zdraví a s elánem, který máte. Přeje Petr, Barunka, Martin a všechna vaše vnoučata.
1: Hezky česky celé léto.

0: Písničky na přání pokračují, teď už na Blaníku Hana Zagorová a Kdyby se vrátil čas. Tuhle písničku vybrala paní Marcela z Brna, která píše: Zahrajte prosím paní Dáše Lhotákové z Brna k jejím dnešním narozeninám. Přejeme ti zdraví, štěstí a hodně radostných dnů s malým Davídkem. Máme tě rádi, Marcela, Jirka a Petruška.
1: Kdyby se vrátil čas, je. Já bych věděla, co s ním.

0: Na Blaníku Hana Zagorová, je skoro půl osmé, v písničkách na přání už za malou chvilku Marek Ztracený.
1: Prosím tě Bože, ať už je páté.
0: No jasně, zítra už tady bude. A na vaše přání taky Iveta Bartošová s Karlem Gottem, Tomáš Klus nebo YouTube. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi. Dnes jste se opravdu hodně rozepsali, a tak na vaše přání budeme hrát skoro do desáté večerní.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
0: A teď už se tedy budeme modlit za ten pátek. Před námi Marek Ztracený. Napsala Naty z Teplic, naše milé rádio, zahrajte prosím naší mamince Lence Jalovecké z Teplic k jejím dnešním narozeninám se vzkazem Maminečko naše, věk je jenom číslo a i když to tvoje právě začalo číslem 5, nic se nemění, jsi naše sluníčko, které vše rozzáří, moc tě milujeme, jsme vděční za to, že tě máme a přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky do té další padesátky. Milujeme tě, tvůj ďáblík a dcerka Naty. PS, vydrž do neděle, bude to bomba.

0: Teď už skupina YouTube, napsal Pavel z Velkých Popovic, hovoříme všemi jazyky lásky a uděláme vše proto, aby ta moje vysněná, která se ještě stále někde loudá, byla ta nejšťastnější holka pod sluncem. Se mnou zažiješ ten pocit při západu slunce a jiných krásných situacích, který si za peníze nekoupíš. To napsal Pavel.
1: Sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaní.

0: Na Blaníku skupina U2 a teď už Tomáš Klus a Dokola, napsala Simona z Plzně. Blaníčku, zahraj nám prosím na Vlčtejn k pohodovému večeru a bylo by to hlavně pro mé úžasné rodiče jako poděkování za krásné prázdniny. Děkuji, Simona.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Dokola a Tomáš Klus na Blaníku, Iveta Bartošová s Karlem Gottem a písnička Nesmí se stát, tu vybral Olda z Opavy. No a Olda píše, ahoj Blaníčku, chtěl bych poblahopřát k významnému životnímu jubileu kamarádovi Jirkovi Krpcovi. Všechno nejlepší přeje kolega Olda.

0: Iveta Bartošová s Karlem Gottem na Blaníku je 7:45. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě Maxim Turbulence.
1: Jede mašinka, kouří se jí z komínka.
0: A za chvíli IMT Smile s Nikol Štíbrovou. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
4: Teď na vaše přání IMT Smile a Nicole Štíbrová a o písničku, která se jmenuje Příliš osobná známost, si napsal Martin Zvrátkova. Zdravím vás, Blaníci, zahrajte prosím pro mou báječnou ženu k 7. výročí. Děkuji jí, že tvoří doma zázemí, abych si odpočinul a byl spokojený po každodenním boji, abych zajistil a zabezpečil naší rodinu. Mužský chlap musí na sobě makat, aby té ženě a dětem dopřál ten domov, kde budou všichni šťastní. Děkuji. Jo, Martine, svatá pravda. Tak hrajeme. Tady jsou IMT Smile a Nicole Štíbrová.

0: Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a teď je před námi mašinka od Maxim Turbulence. Napsala Martina z Moravských Budějovic. Milý Blaníčku, chtěli bychom zahrát naší milované dcerušce Elišce Veverkové z Moravských Budějovic k jejím krásným 9. narozeninám, které slaví právě dnes. 9 let už světem kráčíš, si moc hodná, šikovná, všechno zvládneš, všechno stačíš. Krásný život před sebou máš, z celého srdce tě milujeme a jen to nejkrásnější ti k dnešním narozeninám přejeme. Maminka a tatínek, k přání se přidává teta Jana s Tomáškem, babička a dědeček z Vícenic a i babička a dědeček z Moravských Budějovic. Z Heřmanova městce své přání poslala Vlasta, naše milovaná Žížalko Karolínko, k tvým 17. narozeninám ti všichni přejeme hlavně zdraví, ať se ti splní tvá přání, ať vám láska s Járou vydrží, ať vám to spolu ve škole půjde. A ještě něco, začni se připravovat na roli tety. Krásné narozeniny ti přejí mamka, Michal, Klárka, Jára a Mája.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.

0: Mašinkou od Maxim Turbulence jsme na Blaníku dojeli až ke 20. hodině, bude tady za 4 minuty, no a písničky na přání pokračují. Za chvilku už Sofian Mečmeč a Ben Cristoval. Vybrali jste taky tuhle nádhernou písničku od Heleny Vondráčkové. A bude tu i tahle krásná letní od Heidi Janků.
1: Já chci žít na Tahiti. Já chci žít na Tahiti.
0: Jo, já si myslím, že nejenom ty, milá Heidi. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude jasná až polojasná, od západu přechodně až oblačná. Nejnižší noční teploty klesnou na 22 až 17 stupňů. Zítra přes den čekejte sluníčko i mraky. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty ale budou tropické, vystoupí na 35 až 39 stupňů. Na severu Čech a na horách se budou pohybovat kolem 29 stupňů Celsia.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 8 a písničky na přání pokračují. Teď už Sofian Mečmeč a Ben Cristoval. A píše David z Jesenice u Prahy. Milá Teresko, k tvým 18. narozeninám ti přejeme hlavně to, abys byla vždy sama sebou. Ať tě život baví, ať potkáváš jen lidi, kteří tě posunou dál a ať ti nikdy nechybí důvod k úsměvu. Jsi to nejcennější, co máme. Přeji rodiče, bráška, babička a děda. Alena z Bělkovic napsala toto přání. Přeji všem klukům do Znojma z oddílce hodně sil a pohody. Děkuji, všechny zdravím, Alena. No a Luky z Brna napsal, milá Aničko, přeji ti dodatečně všechno nejlepší k svátku, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody v životě a ať to se mnou dlouho vydržíš a už se těším, až se zase uvidíme. Tvůj Luky.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
4: Yeah.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď jsou před námi Lady Gaga a Bruno Mars. Napsal Honzík z Plzně tento velmi stručný vzkaz. Písnička je pro maminku a my na Blaníku moc rádi hrajeme. Hezký večer.

Na blaníku Lady Gaga a Bruno Mars a právě teď před námi Eldorado od Valdemara Matušky. Písničku vybral pan Jan z obce Drhovce. Dobrý den, blaníku, tuto písničku by jsem chtěl zahrát mému milovanému tatínkovi k narozeninám. Milý tatínku, přeju ti hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Jsi ten nejlepší tatínek pod sluníčkem. Pořádně si svůj den užij. Toto z celého srdíčka přeje tvoje milovaná manželka Šárka a syn Honza. Milujeme tě.

srdcích a v našem myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Na Blaníku Valdemar Matuška a teď skupina Holky a písnička pro mámu napsal Roman ze Znojma. Vše nej k narozeninám Martě Heroldové ze Znojma přeje syn Roman. Máme tady taky přání, které dorazilo z Lípy u Zlína od Kristýny. Ahoj Blaníku, zahrajte prosím písničku pro moji maminku k dnešním 50. narozeninám. Přeji hlavně zdraví, sílu a klid v srdci. Vím, že letošní den je jiný, než jsme si všichni představovali, ale chci, abys věděla, že tě moc miluji a vždy budu při tobě stát. Ať tě písnička a tento vzkaz zahřeje u srdce, stejně jako tvoje láska hřeje mě. Krásné narozeniny přeje tvoje dcera Kristýna, Vašek a Mariánka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Celé léto.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už kvítek Mandragory od Heleny Vondráčkové, napsala Blanka z Rožnova pod Radhoštěm. Blanka s Davidem posílají novomanželům Luďkovi a Elišce písničku. Ať vám láska vydrží, to vám z celého srdce přejí vaši kolegové a přátelé.

Na Blaníku dohrává Helena Vondráčková a teď už Arakain a Dimitri, napsala Jana z Herálce. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro holky do Anity na odpolední směnu s přáním hezké dovolené. Děkuji, Jana B.

0: Na Blaníku dohrávají Arakain společně s Dimitry a před námi Voxel v čase zpátky. Napsal Josef z Vlašimi. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro sestřičku Anči, pro potěšení a dobrou náladu Pepa a Kája. A do Budkovic zdravíme Petra, který napsal tento vzkaz. Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro dcerku Aničku, jen tak pro dobrou náladu, taťka, mamka a Pepa.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

0: Voxel na Blaníku, za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Michal Tučný.
1: 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna bycha, všechno máme, co chcete, obchod chcete, jen si načte říct.
0: A na vaše přání taky Michal David, Heidi Janku a za malou chvíli Nedvědi máme jen sebe. Hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: A teď už slibovaní nedvědi napsala Olga Zvyšková. Posílám přání pro mého manžela Miroslava, kterého strašně miluji a děkuji za vše, co dělá pro svoji rodinu. S láskou, manželka Olga. Michal z Brna píše, prosím o zahrání písničky pro moji lásku Martičku Fuchsovou ke včerejšímu svátku. Broučku, vím, že tě občas zlobím, ale stále tě moc miluji a navždy budu. Tvůj Michal.

Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a teď už se vydáme na Tahiti z Heidi Janků, napsal Zbyšek z Nemanic. Milý Blaníčku, zdraví vás Zbyšek z Nemanic, tímto chci pozdravit mé dvě krásky, jednak mojí starou tady v Nemanicích. Markétko, abys neřekla, dávám tě na první místo. Písnička je pro tebe. Ale taky chci písničku poslat mé kamarádce Jiřince, se kterou se sejdu v srpnu v Olomouci. To asi moje markétka slyšet neměla. No co, klidně ji vezmu sebou. A nebo víte co, já vás vezmu obě na místo, o kterém zpívá Heidi. Tahle je pro vás, holky moje. Jo, Zbyšku, není nad to mít rád dvě ženy a pěkně najednou. Zdravím do tohoto malého Zbyškova harému, ať je vám tam hlavně všem dobře. A teď si pojďme společně zaspívat tuhle letní písničku od Heidi Janků.

0: Tahity od Heidi Janků na Blaníku, teď už prodavač od Michala Tučného, napsal Martin z Plzně. Jsou to již 4 roky, co se narodila naše Janička tichá z Plzně. Janičko naše milá, už je z tebe velká slečna, která nám dělá velkou radost a se kterou je velká legrace. Ty náš malý pidižvíku, přejeme ti hodně štěstíčka, radost a zdravíčka, ať si pořád naše skvělá Janička. To ti přejí taťka Martin, mamka Jana a malá sestřička Aneška.
1: Pojďte všichni na ní

0: Michal Tučný na Blaníku, teď už Michal David a pár přátel, napsala Renata Sturnova. Chci poděkovat kolektivu pracovníků z Preciozy v Turnově na Severce za přátelské přijetí a pomoc na novém pracovišti. Přeju jim všem krásnou dovolenou, která nás čeká. Díky, Renata.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

0: se smát. Michal David na Blaníku, teď už skupina Vohnout a Svaz českých bohémů. Napsala Kristýna ze Staré Vsi. Ahoj rádio, prosím zahrát pro nás ke čtvrteční grilovačce na ten poslední dovolenkový večer. Přežili jsme bez újmy, parta od Jeseníků. Napsala taky Ludmila z Malenovic, zdravím na chatu Kačenku a Polenku a Elišku. Máme vás moc rádi, Liduška a Daduška. Jinak přejeme krásný večer i do studia, buď připraven. Tak děkujeme i my, zdravíme vás z Blaníku a posíláme Vohnouty. Hezký večer.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Na Blaníku v Ohnouti a teď už Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny. Napsal David z Prahy 7. Ahoj Blaníčku, posílám písničku celému fotbalovému kempu v Mnichovicích a hlavně trenérovi Kubovi. Po roce jsme se sešli a dneska máme přespání pod stanem, tak ať se spí sladce.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jako

Jana Kratochvílová na Blaníku, teď už na vaše přání brousíme nože od kabátů. Své přání poslala Veronika z Budislavy. Dobrý den, prosím o zahrání písně pro mého synovce Adama Grofa z Budislavy k 16. narozeninám, které slaví dnes. Milý Adame, vítej dnes v levelu 16. Přeji ti, ať tvá herní mašina nikdy nehlásí overheating. Ovladač přežije každou těsnou prohru a tvoje životní baterka se nevybije tak rychle jako DualSense v té nejlepší akci. A pamatuj, dokud ti někdo nevypne router, je svět v nejlepším pořádku. Verča, babička, děda a Markéta. Jste s rádiem Blaník. Brousí.

0: Na Blaníku dohrávají Kabáti a za 5 minut bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině. Vybrali jste Hanu Zagorovou.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: V příští hodině taky František Ringo Čech a další interpreti. Jedná se o sestřih z básníků.
2: Šubiduby Amerika.
1: Šubiduby Amerika.
2: Šubiduby Amerika.
1: Šubiduby.
0: No a rozjedeme to taky s Jardou Hypochondrem. Bude mít pro vás šenkýřku.
3: Dneska to rozjedem.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Teploty během pozdního večera a během noci přinesou úlevu, klesnou na 22 až 17 stupňů, takže konečně si budeme moct otevřít i okno. A jak bude zítra? Před sebou máme další tropický den plný sluníčka, kdy se teploty dostanou na 35 až 39 stupňů. Na severu Čech a na horách se budou pohybovat kolem 29 stupňů Celsia. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy objeví i přehánky nebo bouřky.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Za 2 minuty bude 9 a dál budeme hrát na vaše přání. Teď je před námi Karel Gott. To musím zvládnout sám.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: No a přání poslala Stanislava. Vše nejlepší k 75. narozeninám za celou naší rodinu a že nás je asi 50 kusů. Tak všechno.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už je před námi Hana Zagorová, napsala Darina Zlaškova. Posílám písničku pro všechny vedoucí na skautském táboře v Laškově. Děkuju za krásné dny strávené s vámi. To napsala Darina. Je naprosto.

Hana Zagorová na Blaníku, teď už sestřih písniček z básníků. Napsal Michael z Brna. Prosím o zahrání směsky z filmu o básnicích pro kolektiv COHC Brno Heršpická 8, a to pro Katku Krátkovou a Hanku Mácovovou. Děkuji, Michael Piskor. Tak hrajeme a přejeme pohodový čtvrteční večer s Blaníkem.

0: Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď je před námi šenkýřka od Jardy Hypochondra. Napsala Petra ze Znojma. Pro mého miláčka Staníka jen tak pro radost. A ještě jeden vzkaz z Písku. Pro milovanou babičku Martu posílá zeťák Tomáš s rodinou.

Jarda Hypochondr na Blaníku, teď už Michael Jackson, Billie Jean a tuhle písničku vybral Matěj z Prahy 4. Pro tu nejúžasnější maminku přejeme ti k tvým 46. narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásku a hodně úspěchů v tvém životě. Přeje tvůj Máťa, Taťulda a kočička Maggie.

0: Na Blaníku dohrává Michael Jackson a teď už je před námi pokáč. Mám doma kočku, napsala Ivana z Liberce. Milá Violko, už je ti nádherných 18 let. Je to velký milník a čeká tě nová kapitola tvého života. Přejeme ti, ať je plná zdraví, krásných zážitků, úspěchů, milující rodiny, skvělých kamarádů a splněných snů. Buď pořád veselá a trochu praštěná. Užij si dovčuna Kristýně a zbytek prázdnin. Krásné 18. narozeniny přeje celá rodina Piaskovská a spol. A taky my z Blaníku se připojujeme. Krásné 18. přejeme.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Mňau, to byl Pokáč na Blaníku, teď už Karol Duchoň, Mám tě rád. Napsala Veronika z Příbrami, milý Blaníčku, zahraj prosím písničku Mám tě rád pro Aleška z Prahy se vzkazem Zlatínko moje největší lásko, omlouvám se za bolest, kterou jsem ti způsobila. Vše se točilo kolem mě, bez ohledu na to, co trápí tebe. I když se naše cesty momentálně rozchází, nepřestávám věřit, že citové pouto mezi námi je silné natolik, že si časem dokážeme odpustit. Posílám ti to nejvřelejší obětí a pusinky na krk. Miluju tě. Dej nám prosím ještě šanci. To napsala Verunka. Tak hrajeme, tady je Karol Duchoň a z Blaníku přejeme pohodový čtvrteční večer.
2: Zba-

0: Na Blaníku Karol Duchoň, za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Jarek Šimek. Posílám přání, to nech sní. A kromě narozeninové tady budou i Depešáci a za chvilku Kristýna od skupiny Mandraže. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi, dnes až do 10:00 večerní.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi Kristýna od skupiny Mandraže a z obce Rakvice dorazilo toto přání. Vše nejlepší k 15. narozeninám přejí bába, děda a Dominička.

Mandraže na Blaníku, teď už narozeninová od Jarka Šimka, napsala Renata z Pardubic. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro moji dceru Lucinku Čermákovou z Černošic, která má dnes narozeniny. Ať s tebou dnes všichni slaví, přejeme hodně štěstí a zdraví. Tvoje mamka a Milan, máme tě moc rádi. Všechno nejlepší i od nás z Blaníku a tady je Jarek Šimek.

Jarek Šimek na Blaníku, teď už Depeche Mode, Enjoy the Silence a písničku, kterou vybrala Alžběta, budeme hrát do Bystřice nad Pernštejnem. Alžběta píše, babi, přeji ti všechno nejlepší k tvým 67. narozeninám. Nikdy bych si nemohla přát víc cool babičku. Hodně štěstí, zdraví a ať je tvůj život pořádně 6-7. Ať si tuhle písničku užije babička i znudění brigádní, kterým to zlepší odpolední směnu, váš fan Tomas.

Na Blaníku dohrávají Depešáci, za 5 minut bude 10:15. V písničkách na přání už brzy skupina Verona. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. A na vaše přání taky Lucie Bílá s Janem Bendíkem, Zuzana Navarová nebo Marek Ztracený, tak se nezlo.

0: na Rádiu Blaník.
1: A právě teď slibovaný Marek Ztracený, napsal Daniel z Prahy. Pro moji milovanou babičku Marcelku, kterou máme moc rád, posíláme písničku Jen tak pro radost. Její vnouček, Brouček, Daník.

0: Na Blaníku Marek Ztracený, teď už Zuzana Navarová a Marie, napsala Jarka z Rapotína. Prosím, zahrajte tuhle super písničku pro všechny, ať mají hezký večer, a taky pro Honzíka a Dianku, které už brzy čeká... kterou už brzy čeká další dovolená. Těšíme se společně s tátou na další společné zážitky s vámi. Jste naše všechno, krásný večer všem, co poslouchají, a i vám do rádia, jste super, děkujeme.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.

Na Blaníku pokračují písničky na přání, teď už Lucie Bílá s Janem Bendíkem, napsala Dana ze Zábřehu na Moravě. Pro bratra Lukáše, ať má lepší den a pevnější nervy, sestra Dana.

A jdeme do finále. Před námi na Blaníku poslední vaše dnešní přání. Verona, na mě nečekej, napsala Marcela z Vilémova. Přeji prázdninovou pohodu pro dcery Anetu a Andreu a manžela Tomáše. Mám vás moc ráda, manželka a máma Marcela. A ze svatého Jiří nám napsala Stanislava. Dane, vše nejlepší k narozeninám.

0: Posloucháte s Rádiem Blaník a dostali jsme se k 10. hodině. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky. Celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná až polojasná, od západu přechodně až oblačná. Nejnižší noční teploty klesnou na 22 až 17 stupňů. Zítra přes den čekejte sluníčko i mraky, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty ale budou tropické, vystoupí na 35 až 39 stupňů. Na severu Čech a na horách se budou pohybovat kolem 29 stupňů. Celsia. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý

0: Baník.
1: Na malý posteli, ukojen kojitem, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledínský. Je pátek 31. července a svátek má Ignác. Narozeniny dnes oslaví například herec, mim, režisér a scenárista Boleslav Polívka, je mu 77 let, dále herec a hudebník Jan Budař, tomu je 49. A když se podíváme do zahraničí, tak oslavencem je taky americký herec Wesley Snipes, je mu 64 let a narozeniny má taky britská spisovatelka, autor knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi J.K. Rowlingová a té je dnes čerstvých 61. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také přeháňky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 31. července, dnes má svátek Ignác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku mohou výjimečně dosáhnout 40 stupňů Celsia. Platí varování meteorologů na velmi silnou zátěž teplem. Na jihu Moravy může být extrémní. V 10. dopoledne proběhne zprovoznění dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Dnes také začne 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Potrvá do 8. srpna. Světový den strážců přírody u Dolského mlýna v Českém Švýcarsku startuje 10 dopoledne. Ve 4 odpoledne začíná 44. ročník festivalu Prázdniny v Telči. První koncert na hlavní scéně začne v 7:30 večer. Festival potrvá na zámku do 16. srpna. V Tasově na Hodonínsku se můžete těšit na dvoudenní festival Beseda, který nabídne výběr z nezávislé hudební scény. A výstavní areál Věžky na Kroměřížsku hostí třídenní letní zahrádkářskou výstavu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná. Jen později k večeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.